0: Si spojuje trenér.
1: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, pak má na rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji v tom, to je hrozně důležitý, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, který měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
0: Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude opět slunečno, ráno místy čekejme mlhy a teploty vystoupí přes den až na 24 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: Sah ein Mädchen ein Röslein stehen.

Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé se nechtějí vzdát ministerstva životního prostředí. Na Slovensku hrozí častější setkání s medvědy a české tenisky se radují z velkého úspěchu. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Motoristé nemají úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda motoristů Petr Macinka. Uvedl, že o změně v koalici nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše z jeho videa na sociálních sítích. Babiš tam řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Karlovarští hasiči upozorňují na pravidla při vypouštění bazénů. Voda bez chloru může jít klidně na pozemek. Pokud jste ale často používali chemii, potřebujete k vypuštění do kanalizace souhlas. Víc už zjistil reportér Dušan Valenta.
2: Nejbezpečnější je vodu nechat vsáknout na vlastním pozemku. Nesmí v ní být ale chlor. Hasiči připomínají, že zmizí během několika dnů, rychleji v teplém a slunečném počasí, pomaleji v chladu. Přímo do potoka rybníka ani dešťové kanalizace, ale bazénová voda nepatří. Chemie je jedovatá a tak je nejlepší vše předem konzultovat, třeba s vodohospodáři nebo alespoň na radnici.
1: Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu, proto teď chodí blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice a navíc začaly růst i houby. Střety s touto šelmou jsou teď velmi časté a taky nebezpečné.
3: Medvědi se v týchto dňoch často pohybují v kukuričných poliach a polinohospodářské práce při zbere této plodiny ich náhle vyrušia. Stávají se tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky se radují z velkého úspěchu. Výběr kapitánky Báry Strýcové ovládl pohár Billie Jean Kingové a vybojoval v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinkami v poměru 2-0 na zápasy završila v čínském Shenzhenu Nosková, která porazila Svitolinovou. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí úspěch Muchové, která zvítězila nad Kalininovou. Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude krásně slunečno, ráno místy mlhy a teploty vystoupí až na 24 stupňů.

Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražská zoologická slaví 95 let od svého založení. Bangkok po záplavách stále bojuje s vysokou vodou a Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Hrad a Černínský palác mají tahnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODSky v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu ve Spojených státech ocenil. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto na pondělí připravený slavnostní program. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoologické Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou v horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila mala.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. V mnoha částech Bangkoku po přívalových deštích voda opadla. Obyvatele některých zaplavených čtvrtí ale zůstávají uvězněni ve svých domech. Za 48 hodin tam napršelo téměř 300 mm a povodně zasáhly asi 52 000 domácností. Thajská vláda vyhlásila na pondělí a úterý mimořádné volno pro úředníky v metropoli a okolních provinciích, aby omezila dopravu. Meteorologové přitom na pondělí čekají další bouřky a místy i vydatný déšť.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistra světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety je zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Matěj Lukeš říká, že ho s jeho úspěšnými předchůdci spojuje trenér.
3: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, pak má na rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji v tom, to je hrozně důležité, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, kteří měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
1: Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude opět slunečno, ráno místy čekejme mlhy a teploty vystoupí přes den až na 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: figured out a way to break into Buckingham Palace. I don't want to get anybody in trouble, but I figured it out. Let's dance.
1: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé se nechtějí vzdát ministerstva životního prostředí. Na Slovensku hrozí častější setkání s medvědy a české tenisky se radují z velkého úspěchu. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Motoristé nemají úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda motoristů Petr Macinka. Uvedl, že o změně v koalici nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše z jeho videa na sociálních sítích. Babiš tam řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Karlovarští hasiči upozorňují na pravidla při vypouštění bazénů. Voda bez chloru může jít klidně na pozemek. Pokud jste ale často používali chemii, potřebujete k vypuštění do kanalizace souhlas. Víc už zjistil reportér Dušan Valenta.
2: Nejbezpečnější je vodu nechat vsáknout na vlastním pozemku. Nesmí v ní být ale chlor. Hasiči připomínají, že zmizí během několika dnů, rychleji v teplém a slunečném počasí, pomaleji v chladu. Přímo do potoka rybníka ani dešťové kanalizace, ale bazénová voda nepatří. Chemie je jedovatá a tak je nejlepší vše předem konzultovat. Třeba s vodohospodáři nebo alespoň na radnici.
1: Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu, proto teď chodí blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice a navíc začaly růst i houby. Střety s touto šelmou jsou teď velmi časté a taky nebezpečné.
3: Medvědi se v týchto dňoch často pohybují v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky se radují z velkého úspěchu. Výběr kapitánky Báry Strýcové ovládl pohár Billie Jean Kingové a vybojoval v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinkami v poměru 2-0 na zápasy završila v čínském Shenzhenu Nosková, která porazila Svitolinovou. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí úspěch Muchové, která zvítězila nad Kalininovou. Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude krásně slunečno, ráno místy mlhy a teploty vystoupí až na 24 stupňů.

Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražská zoologická slaví 95 let od svého založení. Bangkok po záplavách stále bojuje s vysokou vodou a Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Hrad a Černínský palác mají tahnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODSky v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu ve Spojených státech ocenil. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto na pondělí připravený slavnostní program. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoologické Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou v horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. V mnoha částech Bangkoku po přívalových deštích voda opadla. Obyvatele některých zaplavených čtvrtí ale zůstávají uvězněni ve svých domech. Za 48 hodin tam napršelo téměř 300 mm a povodně zasáhly asi 52 000 domácností. Thajská vláda vyhlásila na pondělí a úterý mimořádné volno pro úředníky v metropoli a okolních provinciích, aby omezila dopravu. Meteorologové přitom na pondělí čekají další bouřky a místy i vydatný déšť.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistra světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety je zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Matěj Lukeš říká, že ho s jeho úspěšnými předchůdci spojuje trenér.
3: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, pak má na rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji v tom, to je hrozně důležité, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, který měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
1: Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude opět slunečno, ráno místy čekejme mlhy a teploty vystoupí přes den až na 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

か。

Down inside.

Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo. Alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
6: Radio Rockzone.

0: Krásný dobrý ráno, moji rokoví příznivci. Máme 7 hodin, pondělí 28. září. Pondělí je většinou hodně blbej den, ale dneska to neplatí, protože dneska je tady svátek, konkrétně den české státnosti, který připomíná knížete Václava z rodu Přemyslovců. Ten byl, prosím pěkně, právě 28. září roku 935 pravděpodobně zavražděný ve Starý Boleslavi. A právě ve Starý Boleslavi se dneska koná taková ta nejslavnější svatováclavská pouť. O té se budeme určitě ještě tady vyprávět v našem vysílání. Ovšem nejen tam se oslavuje tento náš starodávný kníže. I o tom bude řeč, ale na to všechno máme ještě spoustu času, protože teď je samozřejmě na řadě muzika a taky nějaký ty čerstvý informace, které potřebujete dostat hned po ránu do hlavy. Tak já to nebudu zdržovat a vrhneme se na to, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Počasí se bude předvádět, hokejisté Sparty a Karlových Varů ukončí páté kolo extraligy a YouTube prozradili název nového alba. Do Česka vtrhlo babí léto, dokonce se dá říct, že baba je to hodně žhavá, je a bude totiž ještě teplej, než je právě pro babí léto typické. Celý týden očekáváme slunečno s teplotami až kolem 25 a to už je spíš léto než babí. Sem tam občas ale může ryze podzimně foukat, pršet nemá vůbec a úplně stejné by to mělo být i začátkem příštího týdne, jenom se nám pidimidi ochladí, obloha bude jasná, raní teplota. Ploty by se ovšem měly pohybovat kolem 5 a odpolední maxima kolem 17 stupňů. Pražská zoologická zahrada slaví narozeniny a její hned rovných 95 let. Proto má pro svoje návštěvníky připravený slavnostní program. Podle mluvčího zařízení Filipa Maška se návštěvníci přenesou zpátky v čase a dostanou se až do 30. let minulého století, kdy zahrada přivítala první návštěvníky.
2: Přichystali jsme program plný dobových kostýmů, dobové muziky, lekcí swingu. No a taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku Zoo Praha, to znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Připomínám, že každý návštěvník, který dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
0: 95. výročí otevření Zoo Praha se bude nést taky ve znamení jejího ikonického druhu, koně Převalského. Severovýchod Spojených států ničí silná bouře. Už od minulé soboty navíc doprovází silný vítr a prudké liáky. Bez elektřiny se kvůli ní ocitlo už na 130 tisíc odběratelů. Týká se to i velkých měst jako New York, Boston nebo Filadelfie. Podle meteorologů už ale živel slábne a nebezpečí záplav se zmírnilo.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dneska se definitivně uzavře pátý kolo hokejový extraligy. Postará se o to v pražský O2 aréně zápas domácí Sparty s Karlovými Vary. Sousedé v tabulce, které na 6. a 7. místě dělí jediný bod, se utkají od 4 odpoledne a oba se budou snažit vybojovat třetí výhru v sezóně. Z minulého mače mají oba týmy silné sebevědomí. Sparta bodovala na ledě Litvínova a energie uspěla doma proti českým Budějovicím.

0: YouTube přesně půl století svojí existence. Kapelu totiž založili Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. v Dublinu 25. září 1976. A v rámci tohoto jubilea hodlají vydat nové album, o kterém doposud nechtěli moc mluvit. Tentokrát ale frontman Bono, vlastním jménem Paul Hewson, pochlapil a prozradil pro Irish Times aspoň název tohoto dlouho očekávaného počinu. Placka, která vyjde 13. listopadu, ponese titul Carnival Delos. Další ochutnávkou zní single Silencio, který kapela vypustila do světa na konci minulého týdne a vy si ho můžete zkouknout na našem webu v sekci rokových zpráv. Ještě rychle na počasí, o něm už ostatně byla řeč, takže i dneska čekejte teploty do 25 a k tomu jasnou oblohu. To je dobrá zpráva, ne? A pro koho samozřejmě ne každý musí milovat slunce, ale skoro každý miluje Tři sestry a právě těmi odstartujeme náš sváteční session na Radio Rock Zone. Jde taky jinde. Pumpa!
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: to nebývá, ale jak už jsem předesílala, dneska máme svátek, takže většina lidí do práce nemusí, několik nešťastných musí, ale pokud tam jste, tak si to zkuste alespoň díky muzice patřičně užít. Co to jde?
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: O někdy to nejde, jen co je pravda, občas to zadrhává i v dopravě. Mám tady tři ťukance, vezmu to stručně, bacha si dejte, v Bílině, v okresu Teplice, v ulici Bílinská, tam se srazila dvě auta, stejně tak jako ve Výchově nad Jizerou v okresu Semily a do třetice taky v obci Doxy v okresu Česká Lípa, a to konkrétně v ulici Panská. Jezděte opatrně a my si dáme další muziku, za chvíli Marmouzec.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Páteční ráno pokračuje, máme 7 hodin 29 minut, káva mi voní ve studiu, začíná se mi to opravdu líbit. A navíc ještě k tomu všemu tohle byl Iggy Pop, muž se sametovým hlasem, ostrým pohledem a samozřejmě tělem pavoučího krále. Gardenia naživo na rádiu Rock Zone. No a my se hned teď podíváme, kam se naživo můžete dneska podívat vy.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No, jak už jsem předesílala, tak právě dnes se koná, a to je velmi důležitá věc, Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Je to ryze duchovní záležitost, nicméně jednou za život by měl zažít a prožít snad úplně každý Čech. Ono to už začalo, všechno teda včera, abych to řekla úplně celý. Nicméně i dneska už máme za sebou ranní chvály. Pokračuje to dalšími a dalšími věcmi. Ta hlavní poutní mše svatá se koná od 10 dopoledne, takže pokud můžete a pokud jste to ještě opravdu neviděli, zkuste o tom popřemýšlet a když tak vyrazit do Staré Boleslavi, je to kousek od Prahy, takže tam jste co by dup, jestli bydlíte tam co my. No a kdybyste to měli blíž do Českých Budějovic, tak tam taky začíná moc pěkná akce. Mně osobně se hodně líbí, proto jsem tady mluvila o té kávě. Startuje tam totiž akce nazvaná Budějovický kávový týden, který má za cíl přilákat lidi do Českobudějovic kaváren, proto se tam otvírá taky kávová stezka, no a dát jim ochutnat tenhle lahodný nápoj od těch nejlepších a nejzkušenějších baristů. Bezvadná věc, Budějovičáci, teď vám teda dost závidím. Abych na to zapomněla, dáme si další skvělou muziku, třeba Breaking Benjamin a taky Nickelback a jejich High Time.
1: Radio Rock Zone.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří 4 Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: V našem klasickém okýnku na Radio Rock Zone jsme se vrátili do roku 1974. Tohle byla kapela, která se jmenuje Bachman Turn Overdrive a dali jsme si jich pecku Roll On Down The Highway. Máme 7 hodin 41 minut a to si myslím, že je největší čas na to podívat se, jak se na ty sváteční procházky dneska máte obléknout. To je potřeba vědět.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A dneska to s tím oblíkáním nebude nic složitýho, Ančto, a protože nás čeká krásný babí léto, teploty vlezou dneska až na 25 stupňů a k tomu bude povětšinou jasno, jenom na severozápadě země polojasno. A to taky není špatný. Stejně tak jako další muzika, která nás čeká, než si dáme další zprávy. No a rozhodopádně jsem pro vás připravila Metaliku nebo taky Rasmus.
1: Radio Rock Zone.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Tak možná jste tam toho Phila Collinse slyšeli, já ho teda úplně i viděla, nicméně tohle byla kapela Disturbed, která si vzala do parády jeho pecku Land of Confusion a právě ta nás dovedla k 8 hodině raní v pondělí 28. září. Dneska má samozřejmě svátek Václav, milí Václavové, všechno nejlepší. No a v souvislosti s tím máme taky svatýho Václava, čili svátek, den české státnosti. Nemusíte do práce, pokud jste se právě teď zbudila, lekli jste se, že jste zaspali, tak to možná nebude tak strašný, i když někteří chudáci v práci jsou, takže těm samozřejmě budem už za chviličku hrát, aby jim to uteklo co nejrychlejc. No a pro vás ostatní mám pozvánku na nějakou pěknou akci, kam byste dneska mohli zaběhnout. Samozřejmě Stará Boleslav, tradiční národní svatováclavská pouť, to je jasná věc. Tam už to všechno začalo, můžete ale taky do Boleslavy Mladý. Tam se totiž koná svatováclavská jízda veteránů. O té budeme v téhle hodince taky mluvit, tak to nebudu natahovat. A třetí moje pozvánka je na večer do Prahy do Malostranský besedy, kde dneska zahraje Olin Neje z chleba a taky kapela Malý Bobr. Tak to je na Mátkově z těch hudebních akcí. Jinak se samozřejmě můžete podívat na váš web, no na váš taky se můžete podívat, ale na náš web se můžete podívat a tam najdete nějakých těch pár koncertů, co se dneska koná. Jak jsem už tady říkala, těch koncertů není moc, nicméně akcí je dneska opravdu přehršel, takže si ten den rozhodopádně užijete. My už ale jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vládní budovy se otevírají lidem, ovšem obchody se jim pro dnešek pro změnu zavřely a start cyklisty Matyase Vacka na evropském šampionátu je ohrožený. Díky svátku se lidem zase otevřou mnohé normálně pevně zamčené dveře. Veřejnost se bude moct podívat do vládních budov v centru Prahy. Na Malé Straně si můžou zájemci prohlídnout třeba Strakovu akademii, kde zasedá vláda. Všechny prohlídky jsou zdarma. Úřad vlády na Klárově se letos otevírá poprvé. Další příležitost bude ještě za měsíc, a to na svátek 28. října. Návštěvníci projdou během komentované prohlídky vstupní halu, jednací sál vlády, fotogalerii všech českých a československých premiérů, tiskový sál a nakonec i zahradu. Otevřená je i budova ministerstva financí v nedaleké Letenské ulici. Svátek v pondělí je bezva věc. Horší už je fakt, že na rozdíl od vládních budov jsou zavřené obchody. Platí to ze zákona pro všechny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají podle zjištění naší redaktorky Martiny Kroa prodejny na místech s vysokou koncentrací cestujících.
2: Otevřené dnes můžou být obchody na letištích nebo nádražích a také lékárny a čerpací stanice. Zákaz prodeje se vedle velkých provozoven vztahuje také na zastavárny, provozovny určené k obchodování s použitým zbožím a zařízení určená ke sběru a výkupu odpadů. Za porušení zákona o prodejní době může obchodní inspekce uložit pokutu do 1 000 000 korun.
0: Centra španělské metropole Madridu je velký tábor. Usadili se tam už v sobotu večer stovky lidí se svými stany a ešusy, kteří tak protestují proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímáno jako právo, nikoli jako předmět spekulací. Proto trvají na tom, aby vláda přijala zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Pedro Sánchez už v reakci na tuto akci slíbil, že se o to jeho kabinet postará.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Matyas Vacek má pěknou prekérku. Český cyklista si při pádu v silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Navíc má na mnoha místech těla nepěkné odřeniny. Jak sám vzkázal z nemocnice, nedopadlo to zrovna podle jeho představ. Kor, když se mu jelo dobře a všechno šlo podle plánu. Jenže pak přišel pád a bylo po legraci. Situace je to o to horší, že zranění může Vacka připravit o start na evropském šampionátu v Lublani. Na nové album Napalm Death si fanoušci ještě počkají. Britské legendy extrémního metalu ho nevydají dřív než na konci roku 2027. Potvrdil to jejich baskytarista a hlavní skladatel Shane Embury. Podle něj pánové na svém 17. studiovém počinu sice horečnatě pracují a baví je to, ale kvůli nabitému koncertnímu plánu to dřív prostě nestihnou. Důležité ale je, že jednou určitě vyjde. Tak si na to počkáme. Ještě na počasí, s tímto máme taky jasný, protože obloha bude jasná, slunce bude svítit a teploty vystoupají až na 25 stupňů. Další zprávy jsou za námi a před námi, jak jsem slíbila, muzika. Čekají nás třeba AC/DC, Three Days Grace, Meredith Brooks a jako první Offspring a jejich pecka Can't Repeat. Tak dobrý ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Noise Pollution. Máme 8 hodin a 18 minut a ano, je tady pondělí, ale den sváteční, konkrétně den české státnosti. Takový pěkný svatý Václav s australskými blesky v tuhle chvíli. I když blesky, to je zrovna věc, kterou dneska čekat rozhodopádně nemůžete.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Už to tak vypadá, že počasí má tenhle svátek rádo, Ančto, a protože se rozhodlo, že vám opravdu jako dopřeje správné babí léto. Teploty dneska vystoupají až na 25 stupňů, což už je spíš léto než babí, a co se týče oblohy, tak ta bude naprosto jasná, bez jediného mráčku. Nějaký ten oblak se snad vyskytne na severozápadě země, ale opravdu jenom malinkatej. Takže běžte ven a pořádně se nadýchněte toho čerstvého vzduchu a samozřejmě sluchátka v uších, jinak byste přišli o psanou fixu.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak jsem si tady na ty Green Day tak hezky trsla, že jsem vám zapomněla říct, že to jsou Green Day, tak jenom tak jako namátkovi, kdybyste to nepoznali. When I Come Around doznělo v živém podání na Radio Rock Zone, a když už jsme u toho, co si dneska můžete opravdu z duše užívat, tak tou jednou možností je taky takzvaná svatováclavská jízda v Mladý Boleslavi. Je to parádní záležitost pro všechny milovníky automobilových veteránů. Ty už tam jsou v tuhle chvíli vystavený na Komenského náměstí, jestli se nepletu. No a samozřejmě když jízda, tak jízda. Ta jízda samozřejmě bude, startuje už zhruba tak za hodinku v 9.30 a projede trasu zhruba 6 kilometrů dlouhou městem, takže ony krasavce, plechové, motorové, nádherné, starodávné uvidíte nejen ve statické fázi, tedy když budou stát, ale taky si můžete krásně načuchat ten jejich motor, až se projedou prostě ulicemi města. Já si myslím, že to bude moc hezká věc, samozřejmě kolem toho je různý doprovodný program, takže tam můžete vyrazit i s capartama, pokud by se jim nelíbila auta, což si teda myslím, že se nestane, tak tam najdou ještě spoustu jiných možností, co vyvádět. No a vy si to užijete taky stejně tak jako další muziku, kterou na vás chystám tady na rádiu Rock Zone. No a za chviličku nás čekají Placebo, nebo taky Strokes a další, tak pojďme si to společně pořádně ten svátek vychutnat.
0: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří 4 Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: kdybychom měli nějaký perpetuum mobile pod zadkem, no a proto jsme se taky dostali až do Sweet Home Alabama, což je pecka, kterou pro tuhle chvíli zabezpečili do našeho vysílání. Lynyrd Skynyrd, klasická to banda, já doufám, že jste se začali trošku pohupovat, no a když už jsme se na ty cesty vydali, no tak na nich taky zůstaneme.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak co se týče provozu v Praze, ten je naprosto plynulý a bezproblémový. Pravděpodobně je to díky tomu, že v Praze nikdo nezůstal, všichni na prodloužený víkend někam odjeli, což je logický. Nicméně jinde nějaké ty trable nahlášeny máme, dejte si pozor, tudíž na Královéhradecku v Novém Bydžově v ulici Jana Maláta, kde se u křižovatky se třídou československé armády srazilo osobní auto s dodávkou. Bacha taky na nehodu dvou osobních aut na příjezdu do Frýdku místku, a to na směrem od Frýdlantu nad Ostravicí, no a v Ostravě Porubě v Porubské ulici máme hlášený taky střet nákladňáku s autobusem, i tam počítejte s omezením. No a teď si dáme Rammsteiny.
1: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak já jsem se rozhodla, že vám dneska budu dělat chutě, vůni kávy u mě ve studiu vystřídala vůně hřmánkového če. Myslím, že takhle budu vesele pokračovat až do té druhé hodiny popolední, jakouž to dobu spolu strávíme. Máme krátce před devátou. Tohle byly Black Keys a Alice Cooper a Stay in Your Brave. A my pokračujeme v naší krasojízdě jak jinak, než přehledem čerstvých informací, to je jasná věc. Ještě předtím vás chci upozornit na to, že i když je teď maličko frišno, něco kolem 11 stupňů, tak dneska bude opravdu parádní babí léto, takže pokud plánujete co s načatým svátečním dnem, tak určitě plánujte něco venku, protože se to vyplatí. No a večer můžete přece jenom zaběhnout do nějakého z klubů, třeba v Prachaticích, do kongresového centra, kde dneska vystupuje pan Richard Müller. To je taková maličká pozvánka na úvod. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: I do Klatov dneska dorazí svatý Václav. Hokejisté Třince jsou letos neporazitelní a Imódium zahrají na národní pouti ve Staré Boleslavi. Svatý Václav se slaví taky na Plzeňsku. Třeba na Klatovském náměstí přijede dneska sám zmíněný kníže, a to v rámci tamního svátečního programu. Velkou akci na téma prvorepublikové armády připravilo podle naší redaktorky Kláry Fajstové taky muzeum na demarkační linii v Rokycanech.
2: Den české státnosti oslaví v Klatovech na náměstí svatováclavskými slavnostmi. V poledne dorazí na koni svatý Václav s družinou. K vidění budou i rytíři, historický jarmark a další program, který si vyžádá dopravní omezení. Rokycanské muzeum na demarkační linii se zas přenese do doby první republiky na akci zvané Armáda byla připravena. Návštěvníci zhlédnou techniku nebo ukázku s názvem Boj o hranice v podání více než stovky členů klubu vojenské historie. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
0: Obraťme list. Velkou tragédii na silnicích hlásí Nymbursko. Na 35. a 5. kilometru D11 ve směru na Hradec Králové tam v noci na dnešek řidič osobního auta narazil při sjíždění k čerpací stanici do jejího totemu. Muž, který cestoval sám, byl na místě mrtvý. Nový Zéland zažil netradiční soutěž. V klání od toho nejlepšího a nejhezčího se tam utkala morčata ze všech koutů obou jeho ostrovů. Zajímavostí je, že mezi dvěma porodci byl i jeden Čech. Ten společně s kolegyní z Anglie zvolil z 300 chlupatých soutěžících za vítězku krasavici jménem Claremont Girl Clash of Hearts. Černá krátkosrstá samička pochází z města Tymaru na jižním ostrově a jejím majitelem je náctiletý Josh Wilson Jones. Tento měl podle mnoha účastníků lehké, protože měl právě krátkosrsté zvířátko. Jiní připravovali své svěřence velmi pečlivě. Jenom fenování a čančání jejich srsti jim často zabralo víc než 2 hodiny.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na hokejovém ledě bylo včera pořádně horko. Oceláři z Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce 3-1 a zůstávají tak nadále jediným neporaženým celkem soutěže. V 5 odehraných zápasech navíc nestratili ani bod. Naopak bílí tygři neprožívají povedený start do nové sezóny. Vyhráli jediné z 5 utkání a v tabulce jsou předposlední. V dalších zápasech prohrálo včera Kladno s Olomoucí nečekaně vysoko 1-4. České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1, Vítkovice deklasovaly Mladou Boleslav 6-2 a brněnská Kometa nestačila na Pardubice a odnesla si porážku 3-5. Dneska se 5. kolo dohrává posledním zápasem, ve kterém se od 4 odpoledne postaví v pražské O2 aréně domácí Sparta proti Energii Karlovy Vary.

Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi navštíví i kapela Imodium. A nejenom to, partička v čele s naším moderátorem Tomem Fredem tam samozřejmě i zahraje. Stane se tak na Mariánském náměstí hned po předání svatováclavské plakety, a to v 5 hodin odpoledne. Po Imodiu vystoupí ještě Adam Mišík a Jiří Korn. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi je největší připomínkou památky knížete Václava, který byl právě před kostelem v tomto městě pravděpodobně v roce 935 zavražděný.

0: jsem toho Tomáše nechtěla přerušovat, ale musíme jít dál. Počasí, co se týče dneska, naprosto pohodový, 25 stupňů maximálka a k tomu jasná obloha. A hurá za muzikou, čekej nás Aerosmith a taky Korni, dobrý ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 9 hodin a bezmála 21 minut máme pondělí 28. září. Samozřejmě den české státnosti. A svátek slaví všichni Václavové, nejenom ten svatý, ale i ti nesvatí. Tak všechno nejlepší vám a s vámi společně také všem Václavám a Brianům či Brianům. Záleží, odkud jste a jak si to přejete vyslovovat. Tohle byly Faith No More a jejich Epic. No a než si nabídneme další muziku, kterou mám samozřejmě nachystanou, tak se ještě podíváme, jaké nás o svátku čeká počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A s ním to nebude tak špatný, protože dneska čekejte pouze a jedině jasnou oblohu, naprosto modrou a bez poskvrnky. No a teploty vystoupají na některých místech až 25 stupňům průměru. To tak bude kolem 23, jak se tak koukám na mapu Evropy, tak velmi podobně. Je to v podstatě v celé střední a jižní Evropě. Víc naměříte třeba na Malorce nebo na Sardinii, kde je 28, 29 stupňů. Tam je to na pořádnou koupačku, jen co je pravda. No a kdybyste byli studenější odchov, jako třeba já, no tak to musíte někam do Skotska, třeba do Edinburghu, kde je 16 stupňů a krásně, teda mimochodem taky, no a nebo do Skandinávie, v Oslu je 14, dokonce i prší.
2: Kufr zbalanej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Krátce po půl desátý jsme na rádiu Rock Zone, alespoň takhle na dlouhý ucho vyrazili na koncert. Hrála nám dáma jménem Sheryl Crow a dopřála nám svůj velký hit, který se jmenuje Every Day is a Winding Road. Já doufám, že jste si to pořádně užili. No a mimochodem, když už jsme se vydali na nějaký to živý hraní, tak na to můžete samozřejmě vyrazit i u nás a nejenom na dlouhý ucho. A když už jsem to načala, tak to dokončím.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Ano, přesně tak. Tak například v Praze můžete vyrazit do klubu Meat Factory, kde dneska hraje spousta kapel, hodně tvrdých, teda co si budem namlouvat. Humanity's Last Breath, Will Jarta, Enterprise Earth a taky Karmanjakach. To je čtveřice, kterou si tam dneska můžete užít do morku kostí. O něco jemnější to bude v Malostranský besedě, kde vystupuje Olinné, Skleba a Malý Bobr. No a v Prachaticích tam je taky připravený jeden velký kulturní kousek v kongresáku. Vystoupí pan Richard Miller. A nesmím zapomenout ani na Brno v kabinetu Moose Grails DJ set. To bude taky jistě velmi zajímavá událost. Jinak samozřejmě Svatováclavská pouť ve Starý Boleslavi už za nějakou půl hodinku se tam uskuteční poutí mše. V Mladý Boleslavi Svatováclavská jízda veteránů a spousta dalších akcí, o kterých budeme ještě ve vysílání mluvit, tak se na to těšte.
2: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.
0: A tohle už jsou Seether a jejich Líč, krásný poslech.

0: Ikonická hymna 80. let, to je pecka s názvem I Wanna Be Somebody, která právě teď doznívá na rádiu Rock Zone. Na svědomí i má americká metalová partička Wasp a pozor, objevila se hned na jejich prvním albu z roku 1984 a podle mnohých kritiků i lajků nebyla nikdy překonána, tak to už nechám na posouzení vás všech, nicméně teď je čas na něco jiného.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Mám tady totiž dvě novinky ze silnic, které byste měli vědět, pokud někam vyrážíte. Takže na D1 na 25. kilometru směrem na Prahu máme hlášenou dopravní nehodu, která to tam šprcla a kolona má v tuhle chvíli už 2 kilometry. Určitě se tam zdržíte a pozor si dejte taky na Plzeňsku ve Starým Plzenci ve Sladkovského ulici, kde se srazili 2 osobáci. I tam počítejte s omezením provozu.
1: Radio Rock Zone.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: 2letá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: S Rock Zonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
10: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Blíží se nám 10. hodina dopolední a s ní samozřejmě další čerstvý zprávy, ale do té doby stihneme ještě nějakou tu muziku. Budou tady Offspring, Škorpíci a hned teď taky Lacuna Oil a jejich hitovka s názvem Enjoy the Silence. Hezký poslech.

0: Morning nás vzala do svojí domovský milovaný sluný Kalifornie. Máme krátce před 10. hodinou. My se hned rychle vrátíme sem k nám do České kotliny. Slavíme svátek, slavíme Den české státnosti. Máme pondělí 28. září a kromě toho, že má svátek právě svatý Václav i nesvatí Václavové, Václavy a Brianové, tak narozeniny dneska slaví nejzarytější milovník plavby na člunu Miloš Zeman, bývalý to prezident a politik, ale taky třeba daber Zbyšek Pantůček nebo herec, režisér a scénárista Ondřej Kepka. Všem zmíněným samozřejmě všechno nejlepší. Ten svůj sváteční den si klidně užijte, jak chcete, my vám budeme držet palce. No a stejně tak si ho můžete užít po svém i vy, kteří máte rádi muziku, a i přesto, že zítra už je den pracovní, si chystáte na nějaký koncert, tak samozřejmě můžete třeba v Prachaticích v Kongresáku dneska zahraje Richard Miller, nebo v Praze v Malostranský besedě narazíte na Olina Nejeschleba a jeho malého bobra. Tolik pozvánky, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Vrchol staroboleslavské pouti začíná, Rusko plánuje dál škodit Evropě a hokejisté Kladna si lížou hodně palčivou ránu. Právě v těchto chvílích začíná ve Staré Boleslavi vrchol dnešního svátečního dne. Na Mariánském náměstí se před pár desítkami vteřin rozběhla pod širým nebem poutní mše svatá, kterou slouží pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Na místě jsou tisíce poutníků, kteří letos vůbec poprvé uvidí také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem. Do města už taky dorazila včera večer lepka tohoto světce, která je po většinu roku v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Stejně jako loni přivezli ve speciální klimatizované schránce. Lidi si dneska můžou prohlédnout v kryptě staroboleslavské baziliky svatého Václava, a to do 5 hodin odpoledne, kdy se vrátí do Prahy. Mimochodem, přesně v tu chvíli rozezní Mariánské náměstí kapela Imodium v čele s Tomášem Fredem. Senát bude dneska tradičně udělovat medaile. Ocení tak v rámci státního svátku osobnosti, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Dostávají je lidé z řad vědců, umělců, sportovců a dalších. Loni to byli mimo jiné kněz Ladislav Herián, válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo zakladatel programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Rusko plánuje v Evropě další sabotáže. Před dnešním jednáním ministrů obrany v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Ukazují to podle ní důvěrné zpravodajské informace. I proto se ministři budou zabývat mimo jiné i připraveností Evropy se bránit. Podle zprávy Evropská obranná agentura totiž Unie nezbrojí v současné situaci dostatečně rychle ani efektivně.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejisté Kladna dostali ledovou sprchu. V 5. kole extraligy poprvé nezabudovali a prohráli navíc ještě doma s Olomoucí Vysoko 1-4. Trenér rytířů Tomáš Plekanec z toho byl hodně rozmrzelý.
2: 3 góly ze 4 jsme odevzdali, měli jsme jasný puk na hokejce a dostali jsme z toho góla, takže jsme si to udělali víceméně sami a celkově neměli jsme na brání nikoho, že golman všechny střely, které tam šli, viděl a nepomohli jsme si ani přesilovkou, takže myslím, že ten výsledek odpovídá té hře, jak vypadal.
0: No jo, sport je krutej. V dalších zápasech porazili neomylní Oceláři Střince Liberec 3-1, České Budějovice Litvínov 5-4 a Plzeň Hradec Králové 2-1. Vítkovice doslova deklasovali Mladou Boleslav 6-2 a brněnská Kometa prohrála s Pardubicemi 3-5. Dneska se 5. kolo dohrává posledním zápasem, ve kterém se od 16:00 postaví v pražské O2 aréně domácí Sparta proti Energii Karlovy Vary. Dnešní pozvánka na film bude ryze hudební. Do kina určitě zaskočte na dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Zachycuje trnitou cestu bratrů Liama a Noela Gallagherových zpátky k sobě i triumfální moment, kdy se jim to konečně povedlo a Oasis znovu pokořili svět. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Film sleduje velkolepý hudební comeback bratrské dvojice Liama a Noela Gallagherových na turné Oasis Live 25.
4: Thought it would never happen and some still aren't convinced.
3: Snímek přináší exkluzivní záběry ze zákulisí.
5: I just don't see myself on stage with Liam, I just don't see it.
3: Mapuje jejich emotivní usmíření po 16 letech a nabízí vůbec první společné rozhovory bratrů po více než dvou dekádách.
6: You've got a chance to change the narrative of the band. I heard you say.
0: Pojďme ještě rychle na počasí. Dneska to je opravdu stručný. Čekejte jasno a teploty do 25 stupňů. 10 hodin, 4 minuty k tomu a my pokračujeme v naší jízdě. Posloucháte rádio Rock Zone, posloucháte mě, Zuzu, a posloucháte taky jasnou páku Def Leppard, Queeny a Bloodhound Gang. Hezký dopoledne.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: poměrně dlouhá kolona, takže tam počítejte se zdržením. Nehoda je hlášená taky z Teplicka, z Krupky. V Jabloňové ulici se srazilo nákladní auto s osobákem, tam projedete a jenom hodně opatrně. A do Třetice na Plzeňsku na příjezdu do Kozolub z Myslinky se srazilo osobní auto s cyklistou. Není to nic pěkného, prosím pěkně, nohu z plynu.
1: Radio Rock Zone. Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
2: Hit sezóny na Radio Rock Zone.
0: Jo, hrali jsme si celý léto a celou zimu si určitě hrát budem. YouTube, Street of Dreams.

0: Město Detroit není jenom hlavním městem automobilového průmyslu v Americe, což teda rozhodně je, protože tam sídlí třeba Ford, General Motors nebo Chrysler, ale kromě toho, a to je pro nás zajímavější, je taky takovým hudebním hlavním městem nikoli celé Ameriky, ale alespoň státu Michigan, protože Detroit je kolébkou vydavatelství Motown Records, prosím pěkně, a to je hodně slavný jméno, kde nahrávali třeba Stevie Wonder nebo Supremes. No a z tohohle důvodu Detroit opěvují také Kysáci. Právě teď na rádiu Rock Zone máme 10:30 a jdeme zase o ždibíček dál, jdeme se bavit.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Anž to, a protože je svátek a bavit se můžeme, tak prosím pěkně nezapomeňte třeba na to, že startuje právě dnešním dnem měsíc věží a rozhleden. Je krásný počasí, takže můžete na nějakou věž nebo rozhlednu rozhodně vystoupat a rozhlédnout se po kraji. No a můžete tak činit právě celý měsíc až do 28. října, kdy se vyhlašuje taková speciální akce, a to je Český den s českými vlajkami, což značí, že půjdete zase na věž nebo na rozhlednu. Ale tentokrát s vlajkou v ruce, a to kdekoliv na světě, abyste vzdali hol těmhle těm parádním stavbám, které tady jsou, a nikdo si jich třeba ani zas až tak moc neváží. Tak na to myslete, no a kdybyste chtěli přece jenom trošku spočinout a ochutnat něco hodně sladkého a dobrýho, tak u Znojma se koná Znojemský medový den. A to už zhruba tak půl hodiny a bude se konat ještě do 4 hodin, konkrétně v Příměticích ve Farský zahradě. No a těšit se samozřejmě můžete na med, to je jasný, ale taky na medovinu. No a na další medový výrobky, sladkosti a spoustu zajímavých záležitostí a taky na živou muziku. Tolik pozvánka, krátce po 10:30, teď si dáme další muziku, čekají nás třeba Nazareti nebo Aerosmith, a jako první taky Ozzy Osbourne, Billy Morrison a Stevens a jejich Crack Cocaine.
1: Radio Rock Zone.
2: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří 4 Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Krátce před 10:45 jsme se zase vrátili zpátky v čase a tentokrát to bylo roku 1975, kdy skotská kapela Nazareth vydala album Hair of the Dog, který jmenovalo se úplně stejně jako ta pecka, která právě teď doznívá. A nutno říct, že to byl asi nejznámější a hlavně nejprodávanější album téhleté skupiny. Prodalo se ho přes 2 miliony kopií. No a kromě Hair of the Dog obsahovalo třeba taky pecku Love Hearts. Ovšem pozor, ta se objevila jenom na americké verzi téhle desky. My Evropani jsme o to byli ochuzený, nevím teda proč.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Já vás ale rozhodně neochudím o informace z dopravy. Je to totiž místy poměrně dosti husté, skoro nejhustší bych řekla, že to je na D1 na 25. kilometru u Šmejkalky ve směru do Prahy, kde překáží nehoda dvou vozidel a kolona tady má už přes 4 kilometry. Počítejte s velkým zdržením. No a zdržíte se taky cestou z Vyškova do Brna na 217. kilometru, kde blokuje levý pruh nepojízdný osobák a štosuje se to tam. Hodně plný je příjezd do Brna po bratislavský D2 od 3. kilometru a nehoda 3 osobáků komplikuje provoz taky na silnici 22 na příjezdu do Strakonic směrem od Českých Budějovic. Postojíte si tam v obou směrech. My jedeme dál, za chviličku čerstvý informace, to je jasný, ale předtím ještě třeba Alanis Morissette nebo Linkini.
1: Radio Rock Zone.
2: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
3: Už to bude 5 let?
2: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
3: To má hodnotu tak 6.
2: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
4: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: I mistr hororu Alice Cooper umí zpívat o lásce, nicméně žádnou romantiku nečekejte. Láska je nabitá zbraň, Love is a Loaded Gun, to je song, který nás dovedl do 11. hodiny dopolední v tento krásný sváteční den v pondělí 28. září, kdy je obloha zcela jasná, slunce svítí jako blázen a vy si můžete ten svátek pořádně užít, pokud možno samozřejmě v doprovodu Rádia Rock Zone. Já vám přeju hezký dopoledne v tuhle chvíli už. No a kdybyste po dlouhé procházce v tom babím létě zatoužili po nějakém klidném klubu, tak ten nemám, nevím o žádném klidném, teda vím, ale nebudu vám ho doporučovat, protože já vám chci doporučit ty, kde to naopak i dneska večer bude žít, například v Praze v Meat Factory, tam to bude hodně tvrdý, vystoupí tam hned 4 kapely, Humanity's Last Breath, taky Will Charta, Enterprise F a Carmen Jackach, to je pozvánka na trošku tvrdší sortu muziky, ale můžete taky v Prachaticích do Kongresáku, kde dneska vystoupí pan Richard Miller. Tolik pozvánky s datem 28. září. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pražská ZOO má velký den, španělští fotbalisté hledají náhradníky a Nirvánu ocenili na cenách MTV. Pražská zoologická zahrada slaví narozeniny a její hned rovných 95 let. Proto má pro své návštěvníky připravený slavnostní program. Podle mluvčího zařízení Filipa Maška se lidi přenesou zpátky v čase a dostanou se až do 30. let minulého století, kdy zahrada přivítala první hosty.
2: Přichystali jsme program plný dobových kostýmů, dobové muziky, lekcí swingu. No a taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku ZOO Praha, to znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Připomínám, že každý návštěvník, který dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
0: 95. výročí otevření ZOO Praha se bude nést taky ve znamení jejího ikonického druhu, koně převalského. Plzeň bude mít velkou parádičku. Právě začíná se stavbou samoobslužného gondolového mostu, takzvaného transbordéru. Ten bude zhruba 40 metrů dlouhý a povede přes řeku Mži v Malesicích. Elegantně propojí cyklostezky z Plzně směrem na západ na město Touškov a Bdeněves. Stavba za zhruba 20 milionů korun má být dokončená nejpozději v červnu příštího roku. Samotná konstrukce mostu bude ale na místě ještě letos. V Anglii zase zabránili neštěstí. U letecké základny Fairford na západě země zadržela policie 5 mužů, kteří jsou podezřelí z přípravy teroristického útoku. Úřady kvůli němu dokonce doporučili 85 domácnostem v okolí, aby se evakuovali. Na základně, kterou využívá americké letectvo, byla pak spatřen robot pro zneškodňování bomb, jak se pohybuje mezi třemi podezřelými bílými dodávkami zaparkovanými na místě. V tuto chvíli už je situace plně pod kontrolou.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Španělé skánějí ostřílené náhradníky. Říjnoví soupeři českých fotbalistů povolali na zápasy Ligy národů obránce Robena Lenormana. 29-letý bek Atletika Madrid nastoupí za zraněného Erika Garciu z Barcelony, který si při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Dodám, že úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci 3. října, tedy už tuhle sobotu v Oviedu. Nirvana má za sebou další velký úspěch. Kapela, která přišla v roce 1994 o svého frontmana Kurta Cobaina, když si ten prostřelil hlavu, převzala včera večer na MTV Video Music Awards ocenění Video Vanguard Award, a to za celoživotní přínos hudbě. Osobně přítomní na slavnostním večeru byli Chris Novoselic i Dave Grohl a taky koncertní člen kapely Pat Smear. Hudební odborníci ocenili, že se Nirvana nikdy nepodřídila vůli mainstreamu a vždycky zůstávala věrná své vizi. Dneska je její vliv slyšet prý prakticky v každé generaci umělců, která přišla po ní.

0: Pojďme ještě rychle na počasí. Dneska čekejte jasno a teploty do 25. Víc k tomu nemám co říct. Ale určitě mám co říct k muzice. Za chviličku Clash, taky Korpi, Kláně a Cranberries, ale jako úplně první po 11. Evanescence a Going Under.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: naši.
1: Je úplně jedno, jestli máte rádi starý rockový pecky nebo nemáte, ale když začne hrát tahle ta záležitost od kapely Clash, Should I Stay or Should I Go, pravděpodobně málo kdo vydrží sedět a jen tak v klidu to poslouchat. My, když jsme byli na vejšce a začalo to hrát v klubu na Strahově, tak jsme se prostě neudrželi a dokonce i židle skákali do rytmu, aspoň ty, kterým ještě zůstaly nohy. To byla vzpomínka na moje mládí na rádiu Rock Zone v 11 hodin 18 minut. Doufám, že jste si to taky pořádně vychutnali a vrátili jste se někam zpátky, protože teď je tu realita.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A ta samozřejmě není úplně růžová, protože se jdem podívat na silnice v Praze 5 v Hlubočepské ulici. Máme hlášenou srážku dvou osobáků, projížděte tam opatrně a stejně tak bacha taky v Dostihové ulici u křižovatky se Starochuchelskou, kde ulici blokuje nehoda dvou osobních aut, tam už se poněkud zdržíte. A do třetice Praha na Vinohradek v křižovatce ulic u Zvonařky a Šafaříkova, taktéž hlášená nehoda dvou osobáků. A podíváme se ještě mimo naše hlavní město na Děčínsku v České Kamenici ve Vrchlického ulici bouralo osobní auto s dodávkou a mezi Novým Borem a Chrastavou u Rynoltic máme hlášenou pro změnu nehodu tří osobních aut. Na místě se v tyhle chvíli záchranáři

0: jako nečině něco staršího než já, teď teda nemyslím s Rapola McCartneyho, i když ten mě taky vo fous, maličkej, předběhnul, ale mám na mysli záležitost, která v jeho podání právě doznívá, to je písnička s názvem Date Ripper, no a právě tý je letošní rok, prosím pěkně, krásných 60 let. Úžasná záležitost, pořád ještě si hrajeme, to znamená, že pořád ještě nezestárla a upřímně, tak takhle bych to chtěla mít taky.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Teď ale obrátíme list a půjdeme se podívat někam, kam byste klidně mohli vyrazit. Tak jestli rádi stojíte fronty, tak to pro vás máme nabídku, která se nedá odmítnout. Posledním dnem jsou totiž vystaveny české korunovační klenoty ve Vladislavském sále Pražského hradu. No a abych byla upřímná, tak stojí se tam zhruba tak 2 až 3 hodiny. Takže pokud o ně máte zájem, tak počítejte s tím, že tam opravdu strávíte celý odpoledne. Nicméně je krásný počasí, slunce svítí, teploty jsou kolem 20. Kdo by si nechtěl postát na Pražském hradě?
1: Radio Rock Zone.
2: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří 4 Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone. Are you dead?

0: Tak už to vypadá, že tuhle hodinu zaplníme všema možnýma výročíma. Ne, že bych to tak plánovala, ale prostě to tak vychází. Ančto, a protože teď si hrajeme kapelu Saxon, britskou to heavy metalovou legendu, která byla založena, a to se k tomu dostávám, v roce 1976. A i když jsem v matematice hodně, ale hodně slabá, vycházíme z toho, že letos slaví půl století. Gratulujem!
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď vám ale moc gratulovat nebudu, protože se jdeme podívat opět na silnice, a to značí, že to nebude nic příjemného. Bacha, v Praze v Hloubětině v Poděbradské ulici, kde se srazila dodávka s osobákem, tam se to štosuje, a mírně se to štosuje taky v Uhříněvsi ve Zlenické ulici, kde se srazil osobák hned s motorkářem. To není nikdy nic pěkného, pozor na to. A ještě jednou Praha na Trojce na Olšanském náměstí u křižovatky s Prokopovou máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, a abych ještě myslela na ty motorkáře o něco víc, tak na Kroměřížsku v úseku Litentice Morkovice Slížany zasahují v tuhle chvíli záchranné složky u střetu právě motorkáře, dokonce se zvěří, a projíždí se tam jenom kyvadlově. Tak, tolik z aktuálních informací z dopravy, teď se pojďme podívat na další muziku, no a za chviličku zase ty zprávy, blíží se nám poledne, hezkej den.
1: Radio Rock Zone. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak měla jsem dvě možnosti. Buď vás nechám vyskákat před tím polednem, abyste vyhladověli trochu a chutnalo vám jídlo, anebo vás hodím takhle do klidu a do pohodičky. Nakonec jsem si vybrala zcela zjevně tu druhou možnost, protože jsem si říkala, že ten sváteční den se nemá uspěchat. Tohle byly Black Label Society a Ozzy Song. Máme pravý poledne, to už jsem naznačila. A k tomu taky ještě svátek 28. září. Tak ať už máte vy konkrétně svátek, to znamená, že jste Václavové, Václavy nebo Brianové, anebo slavíte ten den české státnosti, tak si to hezky užívejte, protože za mě svátku jen houšť, ať nemusíme tolik pracovat. A když už musíme pracovat, ať je to tak příjemný, jako trávit tady to ráno a dopoledne s váma. Dostali jsme se k pravýmu poledni, to už jsem ostatně říkala, tak si pojďme říct, že dneska můžete i někam za muzikou, třeba v Prachaticích v Kongresáku je Richard Miller, no a můžete taky vyrazit na spoustu akcí, které se vážou ke svatýmu Václavovi, většina z nich už začala, ale samozřejmě pokračují až do odpoledních, někde i večerních hodin, tak se podívejte, co se děje někde poblíž místa, kde se nacházíte, a my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
0: Babí léto má sílu, mladí Američané se vrhli na pletení a Morten Harkec aha chystá sólovku. Do Česka vtrhlo babí léto. Dokonce se dá říct, že baba je to hodně žhavá. Je a bude totiž ještě teplej, než je právě pro babí léto typické. Celý týden očekáváme naprosto slunečno. S teplotami až kolem 25. Sem tam občas ale může ryze podzimně foukat. Pršet nemá vůbec a podobné by to mělo být i začátkem příštího týdne. Později bude obloha sice jasná, ale ranní teploty už klesnou někam k 5 stupňům a odpolední maxima vystoupí k 17. Svátek v pondělí je bezva věc, horší už je ale fakt, že jsou zavřené obchody. Platí to ze zákona pro všechny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají podle zjištění naší redaktorky Martiny Kroa prodejny na místech s vysokou koncentrací cestujících.
2: Otevřené dnes můžou být obchody na letištích nebo nádražích a také lékárny a čerpací stanice. Zákaz prodeje se vedle velkých provozoven vztahuje také na zastavárny, provozovny určené k obchodování s použitým zbožím a zařízení určená ke sběru a výkupu odpadů. Za porušení zákona o prodejní době může obchodní inspekce uložit pokutu do 1 000 000 korun.
0: Mladí Američané se vrací k zálibám jejich babiček, odkládají z rukou mobily a naopak do nich berou pletací jehlice. V New Yorku i Los Angeles vznikají takzvané pletací bary. A to nemohla naše americká zpravodajka Hedvika Miller přejít bez povšimnutí.
3: Američané tomuto trendu říkají granny core, tedy babičin styl. Zájem o tradiční ruční práce skutečně roste. Podnikatelé si toho v USA i hned všimli a tak vznikají kavárny i bary, které pořádají společenské akce, při kterých se plete, háčkuje nebo vyšívá. Mladí Američané tak hledají odpočinek od svých mobilů a obrazovek počítačů. Oblečení, které sami vyrobí, pak také nosí a nebo je někomu darují. A tak se z koníčků, které uznávali naše babičky, stává hit mladé generace. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Matyáš Vacek má pěknou prekérku. Český cyklista si při pádu v silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Navíc má na mnoha místech těla nepěkné odřeniny. Jak sám vzkázal z nemocnice, nedopadlo to zrovna podle jeho představ. Kor, když se mu jelo dobře a všechno šlo podle plánu. Jenže pak přišel onen pád a bylo po legraci. Situace je to o to horší, že zranění může Vacka připravit o start na evropském šampionátu v Lublani. Morten Harkett to nehodlá zabalit. Frontman aha sice loni oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou, ale v práci ho to zatím nezastavilo. V závěru letošního roku hodlá naopak pustit do světa novou desku, která se bude jmenovat Human Grace. Harkett se na ní vyrovnává právě se svou nemocí a oslavuje to, co mu ještě nechala. Jak sám říká, naučil se žít jako jeho 94letý otec, který prostě využívá ty části těla, které zrovna fungují. A přesně tak to začal dělat i on. A zjevně mu to jde, což dokládá i ochutnávka z nového alba, nazvaná Hold Me, kterou si můžete dát v rokových zprávách na rockzone.cz. A o počasí už jsem tady mluvila, tak jenom velice stručně dneska. Jasno a teploty do 25. Další zprávy za námi, další muzika před námi, tak to u nás na Radio Rock Zone prostě chodí. Co jsem připravila? Juraja Heep při ségry Verve a jako první taky Red Hot Chili Peppers a jejich pecku Denny California. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: jsem se tady dozvěděla z chytré slečny nebo paní Wikipedie, že Uriah Heep se při tvorbě této písně lehce inspirovali skladbou maďarské kapely Omega. To samozřejmě neřeknu, to jméno, ale docela mě to jako rozesmálo, protože lehká inspirace teda podle mě vypadá maličko jinak. Pokud jste neslyšeli maďarskou verzi téhle pecky, tak si ji rozhodně puste, protože vám to rozjasní den, to je jasná věc.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A jasné bude dneska i nebe, čekejte teploty kolem 25 a sem tam občas nějaký ten obláček, ale to jenom na severozápadě Čech, jinak všude prostě modro, svátečně, teplo, no tak hola ven a sluchátka do uší, to jasný, protože teď si dáme Yellow Card a Good Charlotte a o to byste rozhodně neměli přijít. Bedroom Posters.
2: S Rock Zonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Tak minulý týden se kapela U2 v rámci svého jubilea velkého, kulatého, 50letého objevila na dvoueurové minci, kterou vydala Irská národní banka. No a krátce poté frontman Bono oznámil konečně jméno nového chystaného alba, který tyhle irští bardi vypustí do světa v listopadu a bude se jmenovat Carnaval da Luz. Tak si na to počkáme s chutí.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Na jinou zábavu zas tak dlouho čekat nemusíte, pokud jste někde z Plzně a z okolí, vyražte třeba do Depa 2015, kde se dneska koná Depo Street Food Market Festival. To znamená, že tam ochutnáte neochutnané. Co se týče pití, tak to asi bude ochutnané už, ale bude to dobré, rozhodopádně. No a taky na vás čeká, kromě teda toho piváka, abych to takhle neobcházela, nějaký to proseko, káva, zmrzlina, všechno možný dobrý, tak to bude určitě velký zážitek. No a večer potom hurá do klubu, z Plzně tady nic rokovýho nemám, no ale můžete popojet třeba do Prahy, ostatně vlakem to není daleko, a zaskočit do klubu Meat Factory, kde se dneska koná metalový večírek, zahrají Humanity's Last Breath, Will Jarta, Enterprise Earth a taky Garman Chunkach. To je jenom takový jeden malý tip. Na ostatní se mrkněte na náš web do sekce Club Life a my frčíme dál, dáme si hitovku od Pretty Reckless, For I Am Death, už za chvíli.
1: Radio Rock Zone.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Utíká nám to jako blázen, máme 3/4 na 1 a právě teď jsme se ocitli v sevření železné. Pane, a ku podivu to nebylo nic tak strašného. To byly Iron Maiden. Asi tak 3x v životě jsem je vyslovila správně, ač to není nic složitého, ale to už se mnou asi zůstane. 2 Minutes to Midnight, pecka z roku 1984 a pořád se nám ještě neposlouchala. A co já si tak dovoluju odhadnout, tak pravděpodobně se nám a vám asi jen tak neoposlouchá, to teda rozhodně ne.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Informace o počasí by se nám občas mohly oposlouchat, ale dneska to asi nebude, protože nás čeká a už taky panuje pravé babí léto. Teploty vystoupají během odpoledne až na 25 stupňů, což už je milý zlatí na koupačku. A k tomu bude naprosto jasná obloha, tak se namázněte zase jednou.
1: Rádio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
9: Jasně, a já budu britská královna.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
9: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
8: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
9: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
8: No počkej, více o nabídce na byd.com.
10: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Hlásek, koní pásek, 12.59 a Evanescence, Bring Me To Life na Radio Rock Zone. Já vám pořád přeju krásné popoledne v tuhle chvíli a než se vrhneme na čerstvý informace a potom samozřejmě taky další muziku, tak vám musím, moji milí hokejoví fandové, oznámit, že Martin Nečas z Coloreda bude v této sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL, což sice nezní tak, jako kdyby byl první, ale bacha, bude to nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Hurá, sláva, tleskáme. To byla taková aktualitka na úvod a tím pádem jsem se vyautovala z klubu, protože nestíháme, tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
0: Část Prahy je bez teplé vody, Pardubice už se chystají na slavné dostihy a David Koller se toho nebojí. Pražské Modřany hlásí velký problém. Ve zmíněné pražské čtvrti neteče teplá voda. Týká se to oblasti kolem křižovatky ulic Hasova a Těšíkova. Odstávka navíc potrvá hned několik hodin. Problémy začaly kolem 3 hodiny raní. Podle předpokladů pražské teplárenské se podaří závadu odstranit až asi kolem 8 večer. Vteřina nepozornosti za volantem může mít fatální následky. Upozorňuje na to preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Její součástí je i dokumentární film Jedna vteřina, který se soustředí na okamžiky před smrtelnými nehodami. Podle režiséra tohoto snímku Víta Klusáka je cílem zamyslet se nad vlastními řidičskými nešvary.
2: My už jsme měli takovou pracovní projekci pro plné kino a když se rozsvítilo v tom sále, tak mi spadnul obrovský kámen ze srdce, protože ti lidé naprosto spontánně, poté co dokoukali ten film, tak začali diskutovat o tom, jak řídí oni samotní. Prostě začali, ježišmarjá, já dělám to samý. Taky prostě čumím do telefonu místo, abych jako koukala před sebe. No to by mi v životě nenapadlo, čemu to může vést.
0: Mezi nejčastější nešvary za volantem patří právě používání telefonu, nedodržování bezpečného odstupu, překračování rychlosti nebo nepoužívání blinkrů. Aleksandar Vučić rezignoval. Srbský prezident se totiž hodlá v nadcházejících parlamentních volbách ucházet o post premiéra. Nebude to mít jednoduchý. Ve volbách totiž budou velmi pravděpodobně kandidovat i studenti, kteří Vučiće v posledních 2 letech ostře kritizují. Pardubice se už chystají na Velkou Pardubickou. Připravují se na obrovský nápor návštěvníků. V neděli 11. října se na pardubické závodiště sjedou tisíce fanoušků tohoto sportu. A budou jezdit nejen posílená autobusová městská doprava z různých částí města, ale vypomůžou i vlaky Českých drah. Pro osobní auta budou připraveny 2 parkovací plochy. Využít je možné i parkovací domy ve městě. Na závodiště je určité nutné věc předstihem, protože se očekávají dopravní komplikace. Areál bude otevřený od 9 ráno. Samotná 136. Velká Pardubická je na programu jako poslední dostih v 15:30 odpoledne. Dne. Letos přihlásili majitelé pouze 11 koní. Míň startujících měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. David Koller vydává nové album, jmenuje se Nebudem se bát a není na to sám. Na jeho 6. sólovém počinu spolupracovala velká jména. Ve skladbě Mezi řádky jsou to světově uznávaný kytarista Aldi Miola a slovenská šansoniérka Sidy Tobias. A to není všechno, třeba na textech se podíleli mimo jiné Patrik Hartl, Jan Sahara Hedl, Jáchym Topol nebo Barbora Topolhanková. Album si budete moct živě poslechnout během Kollerova podzimního a jarního turné. To vyvrcholí slavnostním křtem v Praze. Ten se odehraje 27. května 2027 na centrálním tenisovém kurtu Štvanice. Pojďme ještě rychle na počasí, s tím budu velice stručná. Dneska bude jasno a teploty vystoupají maximálně na 25 stupňů. A jelikož už se mi motá jazyk, dáme přednost muzice Shinedown, Sting a Nightwish právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: tohle snad už za ta léta víme úplně všichni, je to jenom rock and roll, ale nám se to samozřejmě líbí. A líbí se nám to hodně, zvláště v podání kapely Rolling Stones, což je další z těch legendárních partiček, kterou jsme si nabídli v našem svátečním vysílání na Rádiu Rock Zone. Máme 13 hodin a 22 minut k tomu a jestli jste ještě nevystrčili nosy, tak poslouchejte.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Dneska byste je totiž rozhodopádně vystrčit měli, Ančto, a protože nás čeká opravdu ale zapřisáhlé babí léto. V České kotlině vystoupí teploty až k 25 stupňům a bude naprosto jasno. A bacha, kdybyste chtěli roztáhnout křídla ještě takhle po jedné hodině popolední, tak ve celé střední Evropě to vypadá velmi podobně. Máte-li rádi déšť? No, halt, musíte do Madridu a nebo na Island. Tam totiž mírně prchá, ale... Jinde asi ne, jinde se prostě spálíte. Tak si ty nosy namažte a my si dáme Europáky.
2: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak Judas Priest jsou naprosto v pohodě, protože nemají co ztratit, jak nám právě teď nahlásili. My taky nemáme co ztratit, ale máme mnoho co získat, anž to, protože právě sváteční den pořád ještě pokračuje, a to znamená, že celý odpoledne máte ještě na to, abyste se pořádně zabavili, a pokud nevíte, jak a co s tím udělat, my to víme.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Dneska se toho totiž samozřejmě v rámci svátku svatého Václava děje opravdu hodně, a to už od brzkého rána. Spoustu věcí jste samozřejmě tím pádem už přišli, ale nic se neděje, protože velké akce pokračují. Například ve Staré Boleslavi v rámci tradiční staroboleslavské pouti vystoupí od 5 hodin na Mariánské náměstí kapela Imodium v čele s naším Tomášem Fredem, tak u toho byste určitě neměli chybět. No a pokud máte radši jiná zvířátka, tak klidně vyražte do pražské zoologické zahrady, která slaví 95 let, a to znamená, že i tam bude hodně akcí. Nebude to tak roztomilý jako Tomáš, ale bude to také pěkné. Třeba od 3 hodiny tady mám zaznamenáno, že se krmí lví samec, a od 3:30 se krmí také vlci. Udělejte všechno pro to, aby nekrmili tyto šelmy vámi, ale abyste se na to jenom podívali. A pokud se vám nechce vůbec nic, ani skákat na Tomáše, ani se koukat na krmení vlku, tak se prostě natáhněte, udělejte si pohodičku a dejte volume pořádně doprava. Jsou tady Hailstorm.
1: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří 4 Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak krásně nám to zakončil Mötley Crüe Kickstart My Heart na Radio Rock Zone ve 13:48, než se společně rozloučíme, protože opravdu už nám zbývají jenom poslední minuty naší raně dopoledne popolední jízdy, tak se ještě jednou podíváme na silnice, protože jsou tady novinky, o kterých byste rozhodně měli vědět. Tak tam pojďme hodit oko.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak a bacha si dávejte na D1 mezi 33. a 25. kilometrem ve směru od Brna na Prahu, kde je zúžení a zdržíte se tam v koloně na zhruba 20 minut. Na trase Turnov-Liberec máme taky problémy a o tom už nám něco řekne jedna z vás. Co se děje na D10?
2: Dobrý den, právě jsme měli čerstvou nehodu na D10 na 10.5 kilometru směr Turnov-Liberec.
0: Ano, tam si taky dávejte pozor a provozílí taky na trase z Tábora do Prahy na silnici číslo 3 a to hned na několika místech, takže rozhodopodně nepoletíte jako draci. Já teda jo, já se chystám odletět jako drak a zanechám vás tady Verče, která už se na vás těší a na rozdíl ode mě si sundala svá křídla andělská a chvilku tady s váma pobude. Já jdu, ďábel má pré.
1: Radio Rock Zone. V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skříň.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Revolution Radio od Green Day, tak právě tato písnička nás doprovodila na rádiu Rock Zone do 14. hodiny. Na našem rádiu se žádná revoluce nekoná, jsem tady zase, já Veronika, komu už lezu na nervy, teď se mě na pár dní zbavíte, ale dneska si to tady ještě společně dáme až skoro do 9. Máme pondělí, svátek, Den české státnosti, 28. září 2026, svátek slaví Václav samozřejmě a taky Václava a taky Brian. Připomínáme si i Světový den boje proti vzteklině. Zajímavý. Dneska si myslím, že Světový den má úplně všechno. Co letní kina? Sice už máme podzim, ale dneska přece jenom se ještě někde promítá, a to třeba v Praze, v letním kině Kasárna Karlín, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Tenhle ten snímek neznám, ale třeba to bude zajímavý, protože těch letňáků už je opravdu pomalu. Jak jsem zmínila, máme tady podzim. No a když jsme u těch klubů a u té muziky, tak dneska v Prachaticích, tamním kongresáku, vystoupí Richard Miller. Kompletní výčet koncertů najdete u nás na webu, konkrétně v sekci Club Live, anebo taky na našich sociálních sítích. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policie hledá svědky včerejší nehody na autosrazu. Modernizace umělecké školy v Lomnici nad Popelkou se prodražila a Evropská unie uvalila další sankce. Policie vyšetřuje včerejší nehodu na motoristickém srazu na Liberecku. V Hrádku nad Nisou vjelo auto do lidí a pět jich zranilo. Cizinci, který ho řídil a snažil se takzvaně pálit gumy, hrozí teď až 3 roky ve vězení. Vyšetřovatele incidentu převzali kriminalisté. Policie teď žádá veřejnost o pomoc při hledání svědků. Modernizace umělecké školy v Lomnici nad Popelkou na Semlsku se prodražila. Radnice na opravy místní Zušky dala zhruba 45 milionů korun. Původně přitom počítala zhruba s půlkou. Město ale nakonec využilo zhruba ročního uzavření budovy i k dalším opravám. Místo starosta Zdeněk Rajm řekl, že plány na modernizaci vznikly poměrně dávno.
2: Projekt máme v šuplíku připravený už někdy od roku 2008 a je to vlastně ve stavba podkroví, ve stavba dvou výtvarných ateliérů. Do budovy základní umělecké školy přitom se vyměnila celá střecha a musel se vyměnit i strop nad posledním patrem.
0: Základní umělecká škola v Lomnici nad Popelkou pod různými názvy existuje od roku 46. V současné době navštěvuje školu přes 400 žáků ve 4 oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Evropská unie uvalila další sankce. Dopadnou na 10 osob a 17 subjektů v souvislosti s nezákonnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Informovala o tom dnes Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy. Mezi subjekty, kterých se omezení týkají, patří nově například výbor města Moskvy pro cestovní ruch a 2 ruské společnosti působící v oblasti dětské rekreace, cestovního ruchu a zábavních služeb.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hokejky Kladna dostali ledovou sprchu. V 5. kole extraligy poprvé nezabudovali a prohráli na Včí ještě doma v Olomoucí Vysoko 1-4. Trenér rytířů Tomáš Plekanec z toho byl dost rozmrzelý.
3: 3 góly ze 4 jsme odezdali, měli jsme jasný puk na hokejce a dostali jsme z toho góla, takže jsme si to udělali víceméně sami a celkově neměli jsme na brání nikoho, že golman všechny střely, které tam šli, viděl a nepomohli jsme si ani přesilovkou, takže myslím, že ten výsledek odpovídá té hře, jak vypadal.
0: V dalších zápasech porazili neomylní oceláři Střince Liberec 3-1, České Budějovice Litvínov 5-4, v Plzeň Hradec Králové 2-1, Vítkovice doslova deklasovali Mladou Boleslav 6-2 a brněnská Kometa prohrála s Pardubicemi 3-5. Dneska se 5. kolo dohrává posledním zápasem, ve kterém se o 4 odpoledne postaví v pražské O2 aréně domácí Sparta proti Energii Karlovy Vary. Dlouho očekávaný živák německých Rammsteinů z Mexika dorazí už v listopadu. Koncertní film Rammstein Live in Mexico City zachycuje 3 vyprodané koncerty z roku 22, které dohromady navštívilo téměř 200 000 fanoušků. Do českých kin dorazí už 4. listopadu, zatím ale jenom na několik dní. Od 20. listopadu pak bude záznam dostupný taky v několika formátech, včetně limitovaných sběratelských edic. Film natočil režisér Paul Dugdale. Das Feuer hält auf. No a přes noc bude jasno nebo skoro jasno, sem tam se vytvoří nějaká mlha, teploty klesnou na 12 až 7, při uklidnění větru bude kolem 5. Ojediněle můžeme čekat i přízemní mrazíky. Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se můžou objevit mlhy. Nejvyšší teploty krásných 20 až 24 stupňů. Nádhera. Myslím si, že zítra poslední nejteplejší den tohodle roku. Tak doufám, že si ho náležitě užijete. To samý platí v dnešku. Myslím si, že dneska bude opravdu pěkně. Tak s tím naložte, jak nejlépe umíte. No a my jdeme na další muziku. Čeká nás Alanis Morissette. Teď už za chvilku vykopneme s kapelou Offspring. No a já vám samozřejmě, protože odbyla druhá hodina, musím říct, že tady až do 6 hraju na vaše přání. Takže mi pište na song@rockzone.cz. Budu se těšit a přeju krásný odpoledne.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak Banjo, a teď si dáme Queeny a jejich It's a Hard Life. Tato skladba vyšla v roce 84 na albu The Works a zajímavý je, že melodie vychází z italské písničky Caro Mio Ben, kterou znal Freddy už z dětství.

0: přijdou záchranáři, ale kolony se tam prej zatím netvoří. No tak jezděte opatrně a šťastnou cestu. Posloucháte Radio Rock Zone, no a za chvilku nás čeká další hit sezóny a vy se nechte překvapit, jaký.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
2: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

Tak a přátelé, je to tady první písnička na přání. A ta teď poputuje do chodový planý Jardovi. Ten včera nahazoval vomítku, prej až do noci. No a dnes

má konečně zasloužený odpočinek. Chce Soundgarden a jejich Black Hole Sun. Tak jo, hele Jardo, máš to mít, já ti to tam rovnou dám v živý verzi, ať trošku naseš tu atmošku. Tak si natáhni nohy, ideálně nějaký to pivko do ruky a na ten nářez si pořádně užij. A vy ostatní mi pište na song@rockzone.cz, protože tady až do 6 hraju na vaše přání. No a teď už Soundgarden a jejich Black Hole Sun.

0: Radio Rock Zone.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
2: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří 4 Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kam dneska vyrazit na svatýho Václava? To si právě teď řekneme na Radio Rock Zone ve 14 hodin 45 minut. V Českých Budějovicích startuje Budějovický kávovej týden, takže milovníci kafe si tam můžou užít workshopy, přednášky, ochutnávky i kávovou stezku po místních kavárnách. Pražská zoologická dneska slaví 95 let, takže je tam celodenní program, nějaká výstava, hudba a speciální setkání u zvířat, no a u zákolán. Tam probíhají svatováclavské slavnosti na Budči. Byl tam nějaký průvod svatýho Václava, řemeslní dílničky, hudba, divadlo a taky program pro děti. Tak vybírejte, dneska je krásně, teploty 24 stupňů, takže někam vyražte. No a nebo zůstaňte doma, dejte si pivko, dejte nohy nahoru a poslouchejte Rock Zone. Já, Veronika, vám přeju krásný odpoledne.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
7: Rádio Rockzone

0: Kapela Linkin Park nás na Radio Rock Zone právě doprovodila k 15. hodině. Máme pondělí 28. září 2026. Dneska nám vrcholí prodloužený víkend. Dnem české státnosti svátek slaví Václav, Václava taky Brian. Takže všechno nejlepší, pánové. A dneska si taky připomínáme Světový den boji proti vzteklině. Tak doufám, že máte doma zvířata vočkovaný. V Praze v Meat Factory nás dneska večer čeká pořádná metalová nálož, a to v podání Humanist, Last Breath, a jako další vystoupí Vidjarta, Enterprise Earth a Karmanjaka. V Malostranský besedě si můžete dát úplně jinou nálož. Zahraje tam Olin Nyes Chléb s Malým Bobrem a vzdají tím poctu Petru Zkoumalovi. Tak vybírejte, dneska je tam toho docela dost, no a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Babí léto nám vydrží minimálně do příštího víkendu. Výstava českých korunovačních klenotů dneska končí a hokejisté Floridy jsou favoritem. Česko čeká slunečný a teplý týden. Teploty mohou vystoupat až k letním 25 stupňům. Pršet by podle meteorologů nemělo, místy jen zafouká čerstvý vítr. Nejteplejší den bude úterý, kdy se maxima mohou pohybovat kolem 25 stupňů. Mírné ochlazení přijde až o víkendu. Výrazná změna počasí se ale neočekává. Babí léto by tak mohlo pokračovat nejméně do příštího víkendu. Ve Vladislavském sále Pražského hradu dneska končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Návštěvníci si mohou ještě do 17 hodin zdarma prohlédnout svatováclavskou korunu, žezlo, jablko nebo korunovační roucho ze 17. století. Výstava přibližuje také historii klenotů a jejich návrat z Vídně do Prahy v roce 1791. Korunovační klenoty jsou běžně uložené v korunní komoře svatovítské katedrály a k jejich vyjmutí je potřeba souhlas všech 7 klíčníků. Loni si je prohlédlo více než 50 tisíc lidí. Mladí Američané se vracejí k zálibám svých babiček. Odkládají mobily a do rukou berou pletací jehlice. V New Yorku i Los Angeles vznikají takzvané pletací kluby, kde u vína nebo kávy vyrábějí ručně pletené svetry.
2: Američané tomuto trendu říkají granny core, tedy babičin styl. Zájem o tradiční ruční práce skutečně roste. Podnikatelé si toho v USA i hned všimli, a tak vznikají kavárny i bary, které pořádají společenské akce, při kterých se plete, háčkuje nebo vyšívá. Mladí Američané tak hledají odpočinek od svých mobilů a obrazovek počítačů. Oblečení, které sami vyrobí, pak také nosí a nebo je někomu darují. A tak se z koníčků, které uznávali naše babičky, stává hit mladé generace. Se Spojených států Happy Poslucháte
1: rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hokejisté Floridy jsou favoritem. Podle sázkových kanceláří v nadcházející sezóně NHL získají další Stanley Cup. Byl by pro ně třetí za 4 ročníky. Prakticky stejně dobré vyhlídky přisuzují bookmakeri Karolíně, která bude v roli obhájce trofeje. Sezona NHL začne 5 zápasy v noci na středu a hned z kraje čeká Pantery zajímavá konfrontace. Představí se právě na ledě Karolíny. Je to tak. Krucipisk se vrací ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem V prdeli je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky starý album Hovno zle. Frontman Tomáš Hajíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidský nátury. Samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné. To startuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A tam proběhne i křest desky. Přes noc bude jasno až skoro jasno, místy se objeví mlhy. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle až k 5. Zítra nás čeká další slunečný den, v Čechách přechodně trochu oblačnosti a ráno nějaká ta mlha. No ale teploty vystoupí na krásných 20 až 24 stupňů. Dneska krásně, zítra krásně, no prostě krása střídá nádheru. 15 hodin 3 minuty vyladíte Radio Rock Zone. No a já, Veronika, vám přeju krásný odpoledne. Čekají nás Iron Maiden, Chris Cornell, Kabáti, no a teď už Nickelback. A já ještě předtím připomenu, že tady až do 6 hraju na vaše přání. Takže mi pište na song@rockzone.cz.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a teď si dáme Iron Maiden a Aziz Hyde, ta vyšla v roce 84 na albu Power Slave. No a tenhle ten text je inspirovaný piloty, kteří bojovali během druhé světové v bitvě o Británii.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 15 hodin 20 minut na Rádio Rock Zone, nejvyšší čas kouknout na dopravu. Na D46 na 37. kilometru ve směru do Vyškova, tak tam došlo k nehodě, na místě jsou policajti. Kolony se tam zatím netvoří. Praze 8 v Sokolovský zasahují záchranáři ústřetu osobáku s tramvají. Na Pražském okruhu na 9. kilometru směrem k D1 u Komořan, tak tam stojí porouchaný auto, dejte si tam pozor. No a pořád překáží nehoda na Teplicku na cestě z Duchcova směrem na Hostomice u Zabrušan. Tam se srazilo osobní auto s motorkářem, projedete tam kyvadlově.
0: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Radio

Alice Cooper právě dohrál na rádiu Rock Zone. No a teď už si dáme Black Sabbath, I She's Gone. A je to další píseň na přání pro našeho věrného posluchače Láďu. Tak Láďiku, přeju krásný den, děkuju, že jsi mi zase zavolal a tady máš.

0: Radio Rock Zone.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iskér vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iskér Praha 9.
2: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: kam dnes naživo.
1: 15 hodin 46 minut posloucháte Radio Rock Zone. V Ostravě dneska pokračují svatováclavské slavnosti piva. Můžete tam ochutnat produkce mini pivovarů. Užít si hudební i doprovodní program pro děti i dospělí. V Plzni v areálu Depo 2015, tak tam probíhá street food market, spousta jídla z celého světa, kafe, zmrzka, další dobroty. No a v Zábřehu se koná setkání Hanáků. Folklorní festival plný krojů, tanců, písní, muziky, tradičních řemesel. No a vzhledem k tomu, že to je Morava, tak tam určitě bude nějaký dobrý vínko.
0: Radio Rock Zone.
2: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
3: Už to bude 5 let?
2: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej.
3: Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
3: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
4: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
14: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: přesně v 16 hodin nám na rádiu Rock Zone zahrála kapela a dohrála taky Offspring. Máme pondělí 28. září, připomínáme si Den české státnosti. Svátek dneska slaví Václav, Václava a taky Brian, nebo Brian, chcete-li. Připomínáme Světový den taky proti vzteklině. No a dneska večer v rámci Prahy v Meat Factory vás čeká metalová nálož podání Humanesis Last Brief a jako další tam vystoupí Viljarta, Enterprise Earth a Carmanda Žaka. Pokud jste z Brna nebo okolí, tak v kabinetu Moose dneska zahraje Grails a ty si přivezou svůj DJ set. Taky tady mám ještě jedno letní kino v Praze, a to kasárna Karlín, tuším vstupný stopáď, jo, a od 8 tam zahrajou film, promítnou spíš, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Takže tolik tipy ode mě, vy samozřejmě ještě každý den máte taky na našich sociálních sítích nebo na našich webovkách v sekci Club Life tipy, kam můžete zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Víc než půlka Čechů se bojí zdražování. V Praze se bude demonstrovat za účast na scházejících volbách a páté kolo hokejové extraligy zakončí zápas Sparty s Karlovými Vary. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení čeká 60% Čechů, což je skokově nejvíc za poslední dva roky. Jako hlavní důvod nejčastěji uvádí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale do chování spotřebitelů zatím moc nepromítá. Změnu dodavatele plánuje jen přibližně každý sedmý tázaný a více než tři čtvrtiny ji vůbec nezvažuje. Vyplývá to z průzkumu, o kterém informuje ČTK. Na pražském staroměstském náměstí začíná demonstrace. Spolek Milion chvilek tak chce lidi motivovat k účasti ve volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhnou 9. a 10. října. Milion chvilek chce lidi vyzvat, aby v nich nedovolili populisty a extremisty. Dnešní akce má ale také připomenout odkaz prezidenta Václava Havla, který by 5. října oslavil 90. Žáci na Slovensku budou mít o Vánocích výrazně víc volna než české děti. U našich sousedů budou vzdělávací zařízení prázdná 18 dní v řadě. U nás to bude jenom 11 a může za to svátek Tří králů. Na Slovensku se totiž děti vracejí do lavic až po něm.
2: Rozdíl v počte prázdninových dní medzi Českom a Slovenskom sa postupne zväčšuje. Najviac je to badať počas Vianoc. Slovenské deti ťažia z výhod kresťanských sviatkov. V januári majú kvôli Trom kráľom takmer o týždeň dlhšie prázdniny. Pribudli aj polročné prázdniny. A potom je tu Sviatok všetkých svätých, tzv. Dušičky. Navyše do procesu zasahujú aj riaditelia škôl s priamým udeľovaním riaditeľského volna na niekoľko dní v roku. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Páté kolo hokejové extraligy dnes uzavírá zápas pražské Sparty a Karlových Varů. Sousedé v tabulce na 6. a 7. místě dělí jediný bod. Sparta i Západočeši do zápasu jdou po pátečních vítězstvích. Pražané naplno bodovali po dvou porážkách na ledě Litvínova. Karlovy Vary po předchozí prohře v Pardubicích uspěly na domácím stadionu proti Českým Budějovicím. Utkání začíná právě teď. Do kina můžete zaskočit na film Opuštěný a podívat se pod pokličku událostem, které v roce 20 šokovaly celou Francii. A víc už o tom ví naše Saša Ptáčková.
3: Snímek sleduje posledních 11 dní života učitele Samuela Patyho.
4: J'ai jamais rêvé d'être un héros. Que mes cours réveillent une vocation, ça oui, j'avoue, j'en ai rêvé.
3: Nevinná školní debata se vinou lží na sociálních sítích zvrhne v nebezpečnou lavinu obviňování.
5: Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège de monsieur Paty, il faut la faire supprimer.
3: Systém naprosto selže a napjatá spirála vášní bohužel spěje k tragickému finále.
4: Mais jamais j'aurais imaginé que mon nom entrerait dans les livres d'histoire.
0: Zítra nás čeká další krásný sluneční den. V Čechách přechodně trochu oblačnosti, ráno místy mlhy, no a teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, tolik počasí, no a já vám v 16 hodin 4 minuty přeju s rádiem Rock Zone krásný odpoledne.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: A teď si dáme Ramonies a jejich Pet Sematary. Joey Ramone původně napsal pro film Pet Sematary podle románu Stephena Kinga. No a potom se z toho stal jeden z největších hitů.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Teď se koukneme na dopravu v Praze, no a to ví nejlíp Martina z Global Assistance. Čau Marťo, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, na Jiráskově mostě směrem na Smíchov došlo ke střetu dvou osobáků, blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Pozor dejte ještě na Pražském okruhu na 8,5 kilometru ve směru k D1, pravý pruh tam blokuje porouchané vozidlo. Jinak je v Praze provoz plynulý a nikde se nezdržíte v kolonách. Z Global Assistance Martina.
1: Tak hlavně, aby to tak zůstalo, já ti děkuju, Marťo. No a my jdeme v 16 hodin 21 minut na rádiu Rock Zone na další muziku. Za chvilku už hit sezóny a hned potom další song na přání.
0: Rádio Rock Zone. 8? Ano, 8. Fiat

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Tak a je tady další song na přání, a to pro Roberta Junáka. Chce kapelu Motorhead. Prý dneska tak nějak trošku zápasí s kocovinkou. No tak Robe, hele, klín se má vyrážet klínem, takže já si myslím, že na takovýto vyrovnání hladinky je ideální varianta jedno porosený. Tak tady jsou Motorhead a ty se z toho brzo dostaň.

0: Rádio Rock Zone.
1: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: S kapelou Kabát jsme se vydali na sever, no a teď se vydáme na východ, protože v Ostravě pokračují svatováclavské slavnosti piva. Můžete tam ochutnat produkci mini pivovarů, užit si hudební i doprovodný program pro děti a dospělí. V Plzni tam zase v areálu Depo 2015 probíhá street food market. Najdete tam jídlo z celého světa, kafe, zmrzku a další dobroty. No a v Zábřehu nás čeká setkání hanáků a folklorní festival plný krojů, vínka, místních tradic a tak dále. No a v Praze večer v Meat Factory dneska pořádná metalová nálož v podání Humanity's Last Breath. Tolik tipy ode mě, vybírejte, kam vyrazíte, 16 hodin 40 minut, posloucháte Radio Rock Zone a já, Veronika, vám přeju krásný odpoledne.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy, too comfortable to take off.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone,
12: muzika na tělo.

0: Kapela Nirvana nás právě na rádiu Rock Zone doprovodila do 17. hodiny. Máme pondělí 28. září, slavíme Den české státnosti. Svátek má dneska Václav, Václava a taky Brian, takže všechno nejlepší. Dnes si taky připomínáme Světový den boje proti vzteklině. No a v pražský Malostranský besedě dneska můžu nabídnout koncert Olina Nejezchleba a Malýho Bobra s podstou Petru Zkoumalovi. No a mimo Prahu můžete vyrazit třeba do Prachatic, kde v tamním kongresáku vystoupí Richard Miller. Tolik tipy ode mě, co podnikat, no a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Sucho odhalilo středověkou hráz na Plumlovské přehradě. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok a Rusko plánuje další zapotáže v Evropě. Výrazný pokles hladiny Plumlovské přehrady odhalil kamennou hráz středověkého rybníka z Lechov. Lidé se po ní teď mohou projít téměř přes celou šířku přehrady, což láká turisty i cyklisty. Hladina kvůli dlouhodobému suchu klesla téměř o 3 metry pod běžnou úroveň zásobního prostoru. Hráz z lechovského rybníka byla po napuštění přehrady ve 30. letech minulého století zatopena a běžně ukrytá pod vodou. Naposledy se podobně výrazně vynořila při vypuštění přehrady kvůli opravám a čištění dna. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok. Skončila totiž jejich výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. Víc už o tom zjistil náš reportér Vítek Zábranský.
2: Výstava korunovačních klenotů začala na Pražském hradě 15. září. První 4 dny byly vyhrazené pro školní skupiny. Loni chtělo korunu, žezlo nebo jablko vidět přes 51 tisíc lidí. I letos byl zájem obrovský. Také poslední den výstavy čekali zájemci ve frontě i 2 hodiny. Trpělivý byl třeba Tomáš Malaska, který dorazil až z Olomouce.
3: Já jsem se do Vladislavského sálu dostal po druhé už, poprvé jako dítě, takže samozřejmě, jelikož je to největší vlastně sál, takže tím pádem mě to připadalo jako dítě obrovské, teďka je to daleko menší.
2: Zítra korunovační klenoty uzamkne v korunní komoře 7 klíčníků. Prezident, premiér, předsedové senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. Další možnost vidět korunovační klenoty budou mít lidé příští rok na podzim.
0: Rusko plánuje další sabotáže v Evropě. Varuje před nimi šéfka unijní diplomacie Kalasová. V Bruselu nad bezpečnostními otázkami debatovali ministři obrany členských států. Hlavním tématem byla Ukrajina a Blízký východ, ale i zpráva o obranné připravenosti. Podle Kalasové musí být Evropa v pozoru.
4: Musíme být ostražití, protože ze zpravodajských informací vyplývá, že Rusko plánuje další sabotážní akce a vlastně i útoky proti naší demokracii s cílem rozdělit naši společnost a zastrašit nás, abychom přestali podporovat Ukrajinu.
0: Z neveřejné zprávy Evropské obranné agentury o obranné připravenosti podle Reuters vyplývá, že unijní státy nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Nedostatky mají členské země třeba v protivzdušné a protiraketové obraně.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Páté kolo hokejové extraligy dneska uzavírá zápas pražské Sparty a Karlových Varů. Sousedé v tabulce na 6. a 7. místě dělí jediný bod. Sparta a Západočeši do zápasu jdou po pátečních vítězstvích. Pražané naplno bodovali po 2 porážkách na ledě Litvínova. Vary po předchozí prohře v Pardubicích uspěly na domácím stadionu proti Českým Budějovicím. Utkání právě teď probíhá. Faroušci Black Sabbath a Ozzyho Osbourna mají k dispozici nový sběratelský kousek. Právě vyšla kniha Black Sabbath a Ozzy Osbourne. Ta mapuje cestu kapely od prvních koncertů v Birminghamu přes zásadní alba a bouřlivé životní příběhy až po rozlučkový koncert Back to Beginning. Kniha má 160 stran, pevnou vazbu a velký formát, stojí 599 korun. Autoři jsou britští hudební publicisté Paul Elliot a Carol Clark s příspěvkem Joela McIvora.

0: Přes noc bude jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle až k 5. Zítra nás čeká slunečný den a teploty 20 až 24 stupňů. 17 hodin 5 minut, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a my jdeme na další muziku, čeká nás Bon Jovi, Evanescence, Sheryl Crow, no a teď už Vanilla Sky.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme kapelu Bon Jovi a jejich Runaway. A ještě jedna taková zajímavost, právě tato písnička byla v roce 84 prvním velkým hitem téhle kapely. John Bon Jovi je totiž nahrál ještě před vznikem skupiny a právě úspěch tohoto songu pak pomohl nastartovat kariéru kapely Bon Jovi.

0: Rockzone, protože s Rockzonem se prostě jede tak nějak líp.
1: Radio Rockzone. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej, více o nabídce na byd.com.
5: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Živák finských Nightwish právě dohrál na Rádio Rock Zone v 17 hodin 34 minut. V Českých Budějovicích startuje budějovický kávovej týden, takže milovníci kafe si tam přijdou na svý, čekají vás tam workshopy, přednášky, ochutnávky i kávová stezka po místních kavárnách. Já třeba kafe miluju, no, že bych za ním zrovna musela až do Budějek, nevím, uvidím. Pražská malostranská beseda, tak ta dneska nabídne koncert Olina Nejeschleba a Malýho Bobra s poctou Petru Zkoumalovi. No a mimo Prahu můžete vyrazit do Prachatic, kde v tamním kongresáku vystoupí Richard Miller. Tady máte tipy, co podnikat, no a my jdeme na další muziku. Čekají nás Queeni, pak tam mám jeden song na přání. A teď už Ozzy Osbourne.
0: Radio Rock Zone. Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

Tak, přátelé, je to tady v 17 hodin 40 minut. Máme tady poslední song na přání. No a jako pokaždý mi píše, tak i dneska napsal Tomáš Adam. Ahoj Verčo, zahrála bys mi prosím píseň Wind of Change od kapely Scorpions. Předem díky a zdravím do rádia. Tomášku, jasná zpráva, tenhle ten song úplně miluju, takže mám vždycky radost, když si napíšeš a chceš ho. Tak jo, tak jedni škorpioni na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: 18 hodin právě od Bilovy posloucháte Radio Rock Zone. Já, Veronika, vám přeju krásný pondělí 28. září, kdy slavíme Den české státnosti. Takže máme volno, bylo dneska hezky. Je to moc pěkný, no, když je takhle hezky na podzim. Myslím si, že ještě máme týden babího léta před sebou, takže to bude moc fajn. Já ještě popřeju k svátku všechno nejlepší všem Václavům, Václavám a taky Brianům nebo Brianům. Chcete-li, takže všechno nejlepší, jestli jste někomu z nich zapomněli popřát, tak to ještě dožeňte, protože do půlnoci času dost. Já vždycky říkám, nikdy není pozdě, když je to prostě do půlnoci. Dneska se ještě připomínáme Světový den boje proti vzteklině, tak zčekněte, jestli máte doma očkovaný psy. No a v Praze večer dneska v Meat Factory vás čeká pořádná metalová dávka v podání Humanist Last Breath a jako další tam vystoupí Vigilta, Enterprise Earth a Karmanjaka. V malostranský besedě potom vzdaj poctu Petru Zkoumalovi, Oli nejes chléb s malým bobrem. Tolik tipy, co dělat, no a teď už všechno podstatné, co se děje, jdem na to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česko čeká týden babího léta. Žáci na Slovensku budou mít na Vánoce víc volna než český děti a Pastrňák míří v NHL na hranici 1000 bodů. Po hodině a půl skončila demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze. Tu pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Z pódia zněla kritika premiéra Andreje Babiše a kroku jeho vlády. Akce vybízela k účasti v nadcházejících volbách. Vystupující se snažili veřejnost varovat před tím, aby do Senátu a komunálních voleb vybírali populisty a extrémisty. Akce proběhla v den svatováclavského svátku, aby připomněla odkaz československého a českého prezidenta Václava Havla u příležitosti 90. výročí od jeho narození. To bude 5. října. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Babí léto bude v Česku pokračovat. Podle meteorologů má příštích dnech pokračovat jasné počasí s denními teplotami až kolem letní 25. Platí to pro celou republiku, včetně severozápadu Čech, kde vývoj počasí sleduje náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Přes den ke 20 ráno kolem 5 jen výjimečně a ještě k tomu na Klínovci kolem 2-3 stupňů. Takhle vidí další dny v Krušných horách meteorologové. Takzvané tereziánské léto, které tu po chladnější epizodě pravidelně střídá babí léto, se zatím nekoná. A nehrozí ani velké srážky. Pršet by mohlo nejdřív za týden. Pro houbaře to není dobrá zpráva. Do lesů se totiž může vrátit sucho.
0: Žáci na Slovensku budou mít o Vánocích výrazně víc volna než české děti. U našich sousedů budou vzdělávací zařízení prázdná 18 dní v řadě, u nás jenom 11. Může za to svátek tří králů. Na Slovensku se totiž děti vracejí do lavic až po něm.
3: Rozdíl v počtě prázdninových dní mezi Českom a Slovenskom se postupně zvětšuje. Najviac je to badať počas Vianoc. Slovenské děti ťažia z výhod kresťanských sviatkov. V januári majú kvôli trom kráľom takmer o týždeň dlhšie prázdniny. Pribudli aj polročné prázdniny. A potom je tu sviatok všetkých svätých, takzvané dušičky. Navyše do procesu zasahujú aj riaditelia škôl s priamým udeľovaním riaditeľského volna na niekoľko dní v roku. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: David Pastrňák vstoupí do nové sezony NHL jako kapitán Bostonu a bude útočit na hranici 1000 bodů. 30-letý český kanonýr má v více než 830 zápasech na kontě 933 bodů a za 420 gólů a 513 asistencí. Tisíce bodovou hranici může překonat jako teprve třetí Čech v historii po Jágrovi a Eliášovi. Mezi českými střelci už je Pastrňák druhý za Jágrem a v historickém bodování mu patří třetí místo. Tisícovce mu tedy chybí 67 bodů. Více než 100 hodin dosud neslyšených nahrávek Oasis míří do aukce. Archiv z nejslavější éry kapely obsahuje 63 kompletních koncertů, záznamy zkoušek, soundchecků i neformálních rozhovorů Liama a Noela. Nahrávky vznikaly přímo ze zvukového pultu v letech 94 až 99. Celá kolekce má odhadovanou hodnotu až 1,6 milionů liber a dražit se bude 3. října. Součástí aukce jsou i originál setlisty, tour itineráře a nebo kytara Epiphone. No, takže pokud jste někdy snili o tom, že budete mít doma kus historie Oasis, připravte si na to pořádnej balík. zítra nás čeká další sluneční den v Čechách, přechodně trochu oblačnosti a ráno místy mlhy. Teploty vystoupí v úterý na příjemných 20 až 24 stupňů. 18 hodin 4 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone. No a teď jsem si tady pro vás připravila nějakýho Briana Adamse, Red Hot Chili Peppers, no a teď už tuhle hoďku otevřeme ruku v ruce s Rammsteinama, tak jdem na věc. Fajn večer s Rockzone vám přeje Veronika.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď nás čeká Bryan Adams a jeho Somebody. Je to skladba z roku 85, vyšla na albu Reckless a zajímavé je, že se na ní podílel i Phil Collins. Ten tu hraje na bicí.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Brian Adams právě dohrál na rádiu Rock Zone. No a já tady mám Martinu z Global Assistance a ta nám poví, jak to vypadá na silnicích.
2: Ahoj Verčo, na Pražském okruhu na 78. kilometru u Dobřejovic ve směru k letišti bourala dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. Na Praze 4 v křižovatce ulic Modřanská a Branická došlo také ke střetu dvou osobních aut, i tam čekejte silný provoz. A na nehodu dvou osobáků pozor ještě v Kijích v Jordánské ulici. Z Global Assistance Martina.
1: Martio, já ti děkuju a ještě jenom připomenu, že u Malý Chuchle na Strakonický směrem z centra tady v Praze, tak tam probíhá nějaká stavební práce. Je to tam zúžený, takže si myslím, že to tam bude hostnout. Tak hlavně jezděte opatrně. No a my v 18 hodin 22 minut na Rádio Rock Zone jdeme na další muziku. Za chvilku hit sezóny na Rádio Rock Zone a to Vypsaná fixa a Bylo to jistý.
0: Rádio Rock Zone.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc bude jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle až k 5. Zítra nás čeká krásný sluneční den, v Čechách přechodně trošku oblačnosti, ráno nějaká ta mlha, ale teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří 4 Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: 18 hodin 46 minut posloucháte Rádio Rock Zone. Startuje měsíc věží a rozhleden, takže celý měsíc můžete vystoupat na nějakou z českých věží nebo rozhleden. No a končí to všechno 28. října. V Praze dneska večer zazní v jazzdoku Analýza Rose a Jit Bac, takže pokud máte rádi jazz, tak máte na večer jasno. No a podzimní atmosféru si můžete užít na farmě Vraňany. Tam začíná dýňovej svět plný dýní, tvoření a zábavy pro děti i dospělí a taky nějaký ty dýňový specialitky. No a my jdeme na další muziku.
0: Radio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone.

0: Kapela Nickelback dospívala na rádiu Rockzone přesně v 19.00. Dneska slavíme Den české státnosti a máme pondělí 28. září. Svátek dneska slaví Václav, takže všechno nejlepší. Taky připomínáme Světový den boje proti vzteklině. No a pražská malostranská besedna dnes nabízí koncert Oli na Nejez chleba a malýho obra s poctou Petru Zkoumalovi. A mimo Prahu můžete třeba vyrazit do Prachatic, kde v kongresáku vystoupí Richard Miller. No a já už to nebudu protahovat, pojďme rovnou na všechno podstatné, co se kde děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Voda v odolené vodě se dál nesmí pít. Silnici z Přerova na D1 zavře oprava a Sparta zůstává doma bez bodu. Voda v Kohoucích v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Obsah olova ve vodojemu už je sice v limitu. Nevyhověl ale dnešní ranní vzorek z vodojemu Máslovice. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limity splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Naopak zahájí opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a voda je tam pitná. Omezení v oblasti Odolena voda se týká 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli. Nad limití koncentrace oleva se ve vodě z vodojemu Odolena voda objevily minulý týden. Od čtvrtka tam není možné používat vodu k pití ani na vaření. Silnice první třídy mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude měsíc zavřená. Důvodem je oprava vozovky. Práce začnou zítra a budou se týkat úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov jich. Objížky povedou po silnicích nižších tříd, pokračuje reportérka Eva Panošová.
2: Kromě toho budou moci motoristé využít také dálnici D1 a mimoúrovňové křižovatky na exitech 278 a 282. V plánu je oprava vozovky, ve které odborníci odhalili trhliny. Kromě položení nového povrchu se tam vyčistí i odvodnění a doplní značky, včetně části svodidel. Úplná uzavírka zrychlí práce a zvýší bezpečnost dělníků.
0: Drony dopravily do ukrajinského okupovaného města Olešky potraviny a léky, jak uvedla ukrajinská armáda. Město leží na frontové linii u řeky Dněpr, která oddělila ruskou a ukrajinskou armádu. Olešky jsou pod ruskou okupací od roku 22. Žije tu asi 2000 lidí, včetně asi 50 dětí, které ale Rusko drží už měsíce bez dodávek jídla, elektřiny a vody. Ruské síly také obyvatelům Olešek brání v odchodu z města.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V dohrávce pátého kola hokejové extraligy padla jediná branka. Sparta tak doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Jediný gól střelil v 25. minutě Beránek. Utkání sledovalo více než 13 400 diváků. Své první čisté konto v ročníku ohájil gólman Dominik Frodl. Pražané i po druhém domácím startu v sezóně zůstávají bez bodů. Laura a její tygři letos slaví 40 let od svých začátků a výročí připomenou podzimní Inventura Tour. K současné sestavě se na pódiu připojí hned několik výrazných osobností z historie kapely. Ilona Čáková, Lenka Nová, Martin Pošta a Bohumil Vitásek. 6 zastávek odstartuje 8. října v Brně a skončí 7. listopadu v Žilině. Program spojí nejznámější písně z historie skupiny s materiálem z nového alba Most. Zítra nás čeká další slunečný den. V Čechách přechodně trochu oblačnosti, ráno nějaká ta mlha, ale teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: A teď si dáme Alice Coopera a jeho No More Mr. Nice Guy. V překladu, že už není žádnej hodnej kluk, no a tato pecka je z roku 71 a je to největší hit z alba Killer.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A teď rychle na silnice na D6 směrem do Prahy na 56. kilometru. Pozor na odstavený auto s defektem. Na devítce u Dubé mezi Mělníkem a Českou Lípou, tak tam havaroval autobus, zatím bez kolon. Na Šumpersku u Libivé je po nehodě osobáku provoz omezený a zdržení narůstá v obou směrech. No a v Praze na osmičce na Rohanském nábřeží, tak tam se srazila dodávka s motorkářem. Takže i tady v Praze čekejte v tomto místě silnější provoz. 19 hodin 18 minut vy posloucháte Radio Rock Zone. Za chvilku už nás čeká Metallica a Rolling Stones. A já vám přeju krásný večer.
0: Radio Rock Zone.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak přátelé, podzim je tady a na farmě Vraňany, tam začíná dyňovej svět, takže vás tam teď nějakou dobu čeká dyňová stezka, dlabání, malování, fotokoutky i nějaký ty podzimní dobroty. Dneska večer v rámci Prahy můžete zajít třeba do jazzdoku na australskou jazzovou zpěvačku Annalise Rose s kapelou The Buds. No a pokud máte rádi výlety, tak ode dneška probíhá měsíc věží a rozhleden a ten potrvá až do 28. října. Tak vybírejte, co podniknete, no a dál samozřejmě poslouchejte Radio Rock Zone. Máme 19 hodin 38 minut. No a já, Veronika, vám přeju krásný večer.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
9: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
10: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

cha-cha.

0: 20 hodin přesně. 8. večerní je tady, přátelé. Máme pondělí 28. září 2026. A to znamená co? Že jsme si dneska připomínali Den české státnosti, svátek svatého Václava. Jestli jste Vaškům ještě dneska nepopřáli, tak to dožiňte. Já jim přeju dneska naposledy všechno nejlepší. V Sušici právě probíhá sušický týden kávy, takže celý týden můžete ochutnávat, chodit na přednášky a objevovat i místní kavárny. To samý tuším odstartovalo i v Českých Budějovicích. No a s rodinkou, jestli máte rádi dýně, tak můžete vyrazit na dýňovej svět na farmu Braňany. Umělníka nabízí celý říjen stezku, tvoření, dýňový meníčko, no a nějakou takovou tu pořádnou dávku podzimní atmosféry. A tam občas jezdím, je to tam docela fajn. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V Senátu se dneska rozdávaly medaile. Auto na srazu v Hrádku vjelo do lidí a Pastrňák míří v NHL na hranici 1000 bodů. V Senátu se dnes rozdávaly stříbrné medaile. Dostali je například ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček nebo záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová. Stříbrné pamětní medaile předseda Senátu Miloš Vystrčil uděluje o svatováclavském svátku těm, kteří vynikli ve svém oboru nebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. Vystrčil letos ocenil 17 osobností a vybíral z více než 100 nominací. Soukromý sraz tuningových aut na Liberecku skončil policejním vyšetřováním. Řidič tady najel do davu diváků a na místě zůstalo 5 zraněných. Setkání sportovních vozidel probíhalo včera u jezera Kristýna u Hrádku nad Nisou. Řidič Mustangu nezvládl při ukázce řízení. Narazil do dalších dvou vozů a pak najel do davu lidí. Policie řidiče z ciziny už včera obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti. Žáci na Slovensku budou mít o Vánocích výrazně víc volna než české děti. U našich sousedů budou vzdělávací zařízení prázdná 18 dní v řadě, u nás jenom 11 a může za to svátek Tří králů. Na Slovensku se totiž děti vrací do lavic až po něm.
2: Rozdíl v počte prázdninových dní medzi Českom a Slovenskom sa postupne zväčšuje. Najviac je to badať počas Vianoc. Slovenské deti ťažia z výhod kresťanských sviatkov. V januári majú kvôli Trom kráľom takmer o týždeň dlhšie prázdniny. Pribudli aj polročné prázdniny. A potom je tu Sviatok všetkých svätých, tzv. Dušičky. Navyše do procesu zasahujú aj riaditelia škôl s priamým udeľovaním riaditeľského volna na niekoľko dní v roku. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: David Pastrňák vstoupí do nové NHL sezóny jako kapitán Bostonu a bude útočit na hranici 1000 bodů. Tisícibodovou hranici může překonat jako teprve třetí Čech v historii po Jaromíru Jágrovi a Patriku Eliášovi. Tisícovce mu schází 67 bodů. Víc než 100 hodin dosud neslyšených nahrávek Oasis míří do aukce. Archiv z nejslavnější éry kapely obsahuje 63 kompletních koncertů, záznamy zkoušek, soundchecků i neformálních rozhovorů Liama a Noela. Nahrávky vznikaly přímo ze zvukového pultu v letech 94 až 99. Celá kolekce má odhadovanou hodnotu 1,6 milionů liber a dražit se bude příští sobotu 3. října. Součástí aukce jsou i originální setlisty, tour itineráře a nebo kytara Epiphone. No a takže pokud jste někdy snili o tom, že budete mít doma kousek historie Oasis, připravte si na to opravdu balík. Máme jasno až skoro jasno, teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle až k 5. Zítra nás čeká slunečný den, v Čechách přechodně trošku oblačnosti a ráno nějaká ta mlha. No ale teploty vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů. Máme 20 hodin, 3 minuty, vy posloucháte Radio Rockzone, no a za chvilku už nás čeká David Koller. A teď už vykopneme s finskou kráskou Tariou. Tak jdem na věc a já, Veronika, vám přeju krásný večer.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na D1 na 25. kilometru ve směru do Prahy, tak tam blokuje pravý jízdní pruh porouchaný auto, kolona už tam má 2 kilometry. V Praze v Hostivaři v křižovatce ulic Doupovská a k Horkám bourala 2 osobní auta. No a na okvatu Hodonína na silnici 55 ve směru na Kunovice blokuje jízdní pruh nehoda 2 osobních aut. Doprava tam zpomaluje.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Ladíte Rádio Rock Zone, my se spolu dneska naposled koukneme na počasí. Přes noc polojasno až skoro jasno, místy čekejme mlhy. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle až k 5. Zítra nás čeká další sluneční den v Čechách, přechodně trošku oblačnosti a ráno nějaký ty mlhy. A teploty v úterý 20 až 24 stupňů. Přátelé, já se s váma pro dnešek loučím a to samozřejmě neznamená, že byste měli rádio vypínat. Dál poslouchejte Rádio Rock Zone a užijte si večer.
0: Rádio Rock Zone.
2: Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří 4 Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babí léto vydrží minimálně do příštího víkendu. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok a hokejisté Floridy jsou favoritem. Je tu krátký přehled zpráv a s ní vás zdraví Veronika Kuželková. Česko čeká slunečný a teplý týden. Teploty mohou vystoupat až k letním 25 stupňům. Pršet by podle meteorologů nemělo, místy jen zafouká čerstvý vítr. Nejteplejší dnem bude úterý, kdy se maxima mohou pohybovat právě kolem 25 stupňů. Mírné ochlazení přijde až o víkendu. Výrazná změna počasí se ale neočekává. Babí léto by tak mělo pokračovat nejméně do příštího víkendu. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok. Skončila totiž jejich výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. Teď už pokračuje reportér Vítek Zábranský.
2: Výstava korunovačních klenotů začala na Pražském hradě 15. září. První čtyři dny byly vyhrazené pro školní skupiny. Loni chtělo korunu, žezlo nebo jablko vidět přes 51 tisíc lidí. I letos byl zájem obrovský. Také poslední den výstavy čekali zájemci ve frontě i 2 hodiny. Trpělivý byl třeba Tomáš Malaska, který dorazil až z Olomouce.
3: Já jsem se do hlediskového sálu dostal podruhé už, poprvé jako dítě, takže samozřejmě, jelikož je to největší vlastně sál, takže tím pádem mě to připadlo, jako dítě je obrovské, teďka je to daleko menší.
2: Zítra korunovační klenoty uzamkne v korunní komoře 7 klíčníků. Prezident, premiér, předsedové senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. Další možnost vidět korunovační klenoty budou mít lidé příští rok na podzim.
1: Mladí Američané se vracejí k zálibám svých babiček, odkládají mobily a do rukou berou pletací jehlice. V New Yorku i Los Angeles vznikají takzvané pletací kluby, kde u vína nebo kávy. Vyrábějí ručně pletené svetry.
4: Američané tomuto trendu říkají granny core, tedy babičin styl. Zájem o tradiční ruční práce skutečně roste. Podnikatelé si toho v USA i hned všimli a tak vznikají kavárny i bary, které pořádají společenské akce, při kterých se plete, háčkuje nebo vyšívá. Mladí Američané tak hledají odpočinek od svých mobilů a obrazovek počítačů. Oblečení, které sami vyrobí, pak také nosí a nebo je někomu darují. A tak se z koníčků, které uznávali naše babičky, stává hit mladé generace. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Floridy jsou favoritem. Podle sázkových kanceláří v nadcházející sezóně NHL získají další Stanley Cup. Byl by pro ně třetí za 4 ročníky. Prakticky stejně dobré vyhlídky přisuzují bookmakeri Karolíně, která bude v roli obhájce trofeje. Sezóna NHL začne 5 zápasy v noci na středu a hned z kraje čeká Pantery zajímavá konfrontace. Představí se právě na ledě Karolíny. Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle čekejme kolem 5. V úterý nás čeká další krásný slunečný den, v Čechách přechodně trochu oblačnosti a ráno místy mlhy. A teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

not

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sucho odhalilo středověkou hráz na Plumlovské přehradě. Rusko plánuje další sabotáže v Evropě a pastrňák míří v NHL na hranici 1000 bodů. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Výrazný pokles hladiny Plumlovské přehrady odhalil kamennou hráz středověkého rybníka z Lechov. Lidé se po ní teď mohou projít téměř přes celou šířku přehrady, což láká turisty i cyklisty. Hladina kvůli dlouhodobému suchu klesla téměř o 3 metry pod běžnou úroveň zásobního prostoru. Hráz z lechovského rybníka byla po napuštění přehrady ve 30. letech minulého století zatopena a běžně je skrytá pod vodou. Naposledy se podobně výrazně vynořila při vypuštění přehrady kvůli opravám a taky čištění dna. Rusko plánuje další sabotáže v Evropě. Varuje před nimi šéfka unijní diplomacie Kalasová. V Bruselu nad bezpečnostními otázkami debatovali ministři obrany členských států. Hlavním tématem byla Ukrajina a Blízký východ, ale i zpráva o obranné připravenosti. Podle Kalasové musí být Evropa v pozoru.
2: Musíme být ostražití, protože ze zpravodajských informací vyplývá, že Rusko plánuje další sabotážní akce a vlastně i útoky proti naší demokracii s cílem rozdělit naši společnost a zastrašit nás, abychom přestali podporovat Ukrajinu.
1: Veřejné zprávy Evropské obranné agentury o obranné připravenosti podle Reuters vyplývá, že unijní státy nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Nedostatky mají členské země třeba v protivzdušné a protiraketové obraně. Žáci na Slovensku budou mít o Vánocích výrazně víc volna než české děti. U našich sousedů budou vzdělávací zařízení prázdná 18 dní v řadě. U nás to bude jenom 11 a může za to svátek Tří králů. Na Slovensku se totiž děti vracejí do lavic až po něm.
3: Rozdíl v počte prázdninových dní medzi Českom a Slovenskom sa postupne zväčšuje. Najviac je to badať počas Vianoc. Slovenské deti ťažia z výhod kresťanských sviatkov. V januári majú kvôli Trom kráľom takmer o týždeň dlhšie prázdniny. Pribudli aj polročné prázdniny. A potom je tu Sviatok všetkých svätých, tzv. Dušičky. Navyše do procesu zasahujú aj riaditelia škôl s priamým udeľovaním riaditeľského volna na niekoľko dní v roku. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: David Pastrňák vstoupí do nové sezóny NHL jako kapitán Bostonu a bude útočit na hranici 1000 bodů. 30-letý český kanonýr má po více než 830 zápasech na kontě 933 bodů za 420 gólů a 513 asistencí. 1000bodovou hranici může překonat jako teprve třetí Čech v historii po Jaromíru Jágrovi a Patriku Eliášovi. Mezi českými střelci už je Pastrňák druhý za Jágrem a v historickém bodování mu patří třetí místo. Tisícovce mu tedy schází 67 bodů. Máme jasno až skoro jasno, teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle až k 5. V úterý bude další krásný sluneční den, v Čechách přechodně trochu oblačnosti a ráno místy mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babí léto vydrží minimálně do příštího víkendu. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok a hokejisté Floridy jsou favoritem. Je tu krátký přehled zpráv a s ní vás zdraví Veronika Kuželková. Česko čeká sluneční a teplý týden. Teploty mohou vystoupat až k letním 25 stupňům. Pršet by podle meteorologů nemělo, místy jen zafouká čerstvý vítr. Nejteplejší dnem bude úterý, kdy se maxima mohou pohybovat právě kolem 25 stupňů. Mírné ochlazení přijde až o víkendu. Výrazná změna počasí se ale neočekává. Babí léto by tak mělo pokračovat nejméně do příštího víkendu. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok. Skončila totiž jejich výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. Teď už pokračuje reportér Vítek Zábranský.
2: Výstava korunovačních klenotů začala na Pražském hradě 15. září. První 4 dny byly vyhrazené pro školní skupiny. Loni chtělo korunu, žezlo nebo jablko vidět přes 51 tisíc lidí. I letos byl zájem obrovský. Také poslední den výstavy čekali zájemci ve frontě i 2 hodiny. Trpělivý byl třeba Tomáš Malaska, který dorazil až z Olomouce.
3: Já jsem se do hlediskového sálu dostal po druhé už, poprvé jako dítě, takže samozřejmě jelikož je to největší vlastně sál, takže tím pádem mě to připadlo jako dítě obrovské, teďka je to daleko menší.
2: Zítra korunovační klenoty uzamkne v korunní komoře 7 klíčníků. Prezident, premiér, předsedové senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. Další možnost vidět korunovační klenoty budou mít lidé příští rok na podzim.
1: Mladí Američané se vracejí k zálibám svých babiček, odkládají mobily a do rukou berou pletací jehlice. V New Yorku i Los Angeles vznikají takzvané pletací kluby, kde u vína nebo kávy. Vyrábějí ručně pletené svetry.
4: Američané tomuto trendu říkají granny core, tedy babičin styl. Zájem o tradiční ruční práce skutečně roste. Podnikatelé si toho v USA i hned všimli a tak vznikají kavárny i bary, které pořádají společenské akce, při kterých se plete, háčkuje nebo vyšívá. Mladí Američané tak hledají odpočinek od svých mobilů a obrazovek počítačů. Oblečení, které sami vyrobí, pak také nosí a nebo je někomu darují. A tak se z koníčků, které uznávali naše babičky, stává hit mladé generace. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Floridy jsou favoritem. Podle sázkových kanceláří v nadcházející sezóně NHL získají další Stanley Cup. Byl by pro ně třetí za 4 ročníky. Prakticky stejně dobré vyhlídky přisuzují bookmakeri Karolíně, která bude v roli obhájce trofeje. Sezóna NHL začne 5 zápasy v noci na středu a hned z kraje čeká Pantery zajímavá konfrontace. Představí se právě na ledě Karolíny. Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle čekejme kolem 5. V úterý nás čeká další krásný sluneční den, v Čechách přechodně trochu oblačnosti a ráno místy mlhy. A teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sucho odhalilo středověkou hráz na Plumlovské přehradě. Rusko plánuje další sabotáže v Evropě a Pastrňák míří v NHL na hranici 1000 bodů. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Výrazný pokles hladiny Plumlovské přehrady odhalil kamennou hráz středověkého rybníka z Lechov. Lidé se po ní teď mohou projít téměř přes celou šířku přehrady, což láká turisty i cyklisty. Hladina kvůli dlouhodobému suchu klesla téměř o 3 metry pod běžnou úroveň zásobního prostoru. Hráz z lechovského rybníka byla po napuštění přehrady ve 30. letech minulého století zatopena a běžně je skrytá pod vodou. Naposledy se podobně výrazně vynořila při vypuštění přehrady kvůli opravám a taky čištění dna. Rusko plánuje další sabotáže v Evropě. Varuje před nimi šéfka unijní diplomacie Kalasová. V Bruselu nad bezpečnostními otázkami debatovali ministři obrany členských států. Hlavním tématem byla Ukrajina a Blízký východ, ale i zpráva o obranné připravenosti. Podle Kalasové musí být Evropa v pozoru.
2: Musíme být ostražití, protože ze zpravodajských informací vyplývá, že Rusko plánuje další sabotážní akce a vlastně i útoky proti naší demokracii s cílem rozdělit naši společnost a zastrašit nás, abychom přestali podporovat Ukrajinu.
1: Veřejné zprávy Evropské obranné agentury o obranné připravenosti podle Reuters vyplývá, že unijní státy nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Nedostatky mají členské země třeba v protivzdušné a protiraketové obraně. Žáci na Slovensku budou mít o Vánocích výrazně víc volna než české děti. U našich sousedů budou vzdělávací zařízení prázdná 18 dní v řadě. U nás tu bude jenom 11 a může za to svátek Tří králů. Na Slovensku se totiž děti vracejí do lavic až po něm.
3: Rozdíl v počte prázdninových dní medzi Českom a Slovenskom sa postupne zväčšuje. Najviac je to badať počas Vianoc. Slovenské deti ťažia z výhod kresťanských sviatkov. V januári majú kvôli Trom kráľom takmer o týždeň dlhšie prázdniny. Pribudli aj polročné prázdniny. A potom je tu Sviatok všetkých svätých, takzvané dušičky. Navyše do procesu zasahujú aj riaditelia škôl s priamým udeľovaním riaditeľského voľna na niekoľko dní v roku. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: David Pastrňák vstoupí do nové sezóny NHL jako kapitán Bostonu a bude útočit na hranici 1000 bodů. 30-letý český kanonýr má po více než 830 zápasech na kontě 933 bodů za 420 gólů a 513 asistencí. 1000bodovou hranici může překonat jako teprve třetí Čech v historii po Jaromíru Jágrovi a Patriku Eliášovi. Mezi českými střelci už je Pastrňák druhý za Jágrem a v historickém bodování mu patří třetí místo. Tisícovce mu tedy schází 67 bodů. Máme jasno až skoro jasno, teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle až k 5. V úterý bude další krásný sluneční den, v Čechách přechodně trochu oblačnosti a ráno místy mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Neil Young je i v 80. nezničitelný. Nedávno vydal svůj 17. živák a tentokrát je s doprovodnou skupinou, která se říká The Chrome Hearts. Album obsahuje koncertní provedení Youngových už vydaných, ale méně známých písní a jeden song navíc, který by asi nepotěšil Donalda Trumpa. 102. desku Youngovy diskografie As Time Explodes vám pustí večer v 11 na rádiu Rock Zone.

have nothing.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babí léto vydrží minimálně do příštího víkendu. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok a hokejisté Floridy jsou favoritem. Je tu krátký přehled zpráv a s ní vás zdraví Veronika Kuželková. Česko čeká slunečný a teplý týden. Teploty mohou vystoupat až k letním 25 stupňům. Pršet by podle meteorologů nemělo, místy jen zafouká čerstvý vítr. Nejteplejší dnem bude úterý, kdy se maxima mohou pohybovat právě kolem 25 stupňů. Mírné ochlazení přijde až o víkendu. Výrazná změna počasí se ale neočekává. Babí léto by tak mělo pokračovat nejméně do příštího víkendu. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok. Skončila totiž jejich výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. Teď už pokračuje reportér Vítek Zábranský.
2: Výstava korunovačních klenotů začala na Pražském hradě 15. září. První čtyři dny byly vyhrazené pro školní skupiny. Loni chtělo korunu, žezlo nebo jablko vidět přes 51 tisíc lidí. I letos byl zájem obrovský. Také poslední den výstavy čekali zájemci ve frontě i 2 hodiny. Trpělivý byl třeba Tomáš Malaska, který dorazil až z Olomouce.
3: Já jsem se do Vladislavského sálu dostal podruhé už, poprvé jako dítě, takže samozřejmě, jelikož je to největší vlastně sál, takže tím pádem mě to připadlo, jako dítě je obrovské, teďka je to daleko menší.
2: Zítra korunovační klenoty uzamkne v korunní komoře 7 klíčníků. Prezident, premiér, předsedové senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. Další možnost vidět korunovační klenoty budou mít lidé příští rok na podzim.
1: Mladí Američané se vracejí k zálibám svých babiček, odkládají mobily a do rukou berou pletací jehlice. V New Yorku i Los Angeles vznikají takzvané pletací kluby, kde u vína nebo kávy. Vyrábějí ručně pletené svetry.
4: Američané tomuto trendu říkají granny core, tedy babičin styl. Zájem o tradiční ruční práce skutečně roste. Podnikatelé si toho v USA i hned všimli a tak vznikají kavárny i bary, které pořádají společenské akce, při kterých se plete, háčkuje nebo vyšívá. Mladí Američané tak hledají odpočinek od svých mobilů a obrazovek počítačů. Oblečení, které sami vyrobí, pak také nosí a nebo je někomu darují. A tak se z koníčků, které uznávali naše babičky, stává hit mladé generace. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Floridy jsou favoritem. Podle sázkových kanceláří v nadcházející sezóně NHL získají další Stanley Cup. Byl by pro ně 3. za 4 ročníky. Prakticky stejně dobré vyhlídky přisuzují bookmakeri Karolíně, která bude v roli obhájce trofeje. Sezóna NHL začne 5 zápasy v noci na středu a hned z kraje čeká Pantery zajímavá konfrontace. Představí se právě na ledě Karolíny. Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, ojediněle čekejme kolem 5. V úterý nás čeká další krásný sluneční den, v Čechách přechodně trochu oblačnosti a ráno místy mlhy. A teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Julianky i v 80 nezničitelný. Nedávno vydal svůj 17. živák a tentokrát je s doprovodnou skupinou, která se říká The Chrome Hearts. Album obsahuje koncertní provedení Youngových už vydaných, ale méně známých písní a jeden song navíc, který by asi nepotěšil Donalda Trumpa. 102. desku Youngovy diskografie As Time Explodes vám pustí večer v 11 na Radio Rock Zone.

is no cause for alarm.

Jackson.